0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio City.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Hit Radio.

City.

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Nové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bouřky zaměstnaly hasiče po celé republice, nejvíc zásahů bylo včera na Příbramsku. Silné bouřky odpoledne komplikovaly situaci ve středních Čechách. Hasiči vyjížděli k desítkám případů spadlých stromů a čerpání vody. Provoz na dálnici D4 u Příbramy dočasně stěžovala voda, natekla z okolních polí. Situace se však podle hasičů postupně uklidnila. Čeká nás peklo a největší možná výzva, to jsou slova záložníka Michala Sadílka. Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa proti domácímu Mexiku označil za mimořádně náročnou zkoušku. Podle 27-letého reprezentanta bude atmosféra na stadionu v Mexico City připomínat peklo a případné vítězství by bylo jedním z nejcennějších výsledků českého týmu na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Oprava Kbelské ulice začne příští týden ve čtvrtek a už dnes startují přípravné práce. Mají se umisťovat značky pro vyparkování aut z vybraných ulic, především kvůli rozšíření prostoru pro MHD. Týká se to Kolbenovy směrem z centra, části Prosecké do centra a obou směrně ulic k nádraží a před tratí. Od zítřka se pak má lepit vodorovné dopravní značení. A počasí naměříme až 31 stupňů, bude polojasno nebo jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti místy přehánky nebo bouřky. Z Prahy do Nick Schmaus.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ano, je to tak a jsme opět kompletní, posádka komplet. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Nazdar Dave.
3: Ahoj všem.
1: Už jsi tam chyběl, Davide.
3: Chyběl jsem 3 dny, no a zase z toho dělá, dobrý, nic, pojďme na to.
1: A zdravím vás, já krásné ráno. Kdo jste si nás pustil, hity připravený, Tones and I, tak jdeme na

0: Tímhle jsme odstartovali pondělní snídaní šampionu na Hitrádiu. Dobré ráno. Myslím, že se tady ve studiu i s váma, kdo ladíte, shodneme na jedné zásadní věci, a to je to, že tahle rána jsou vždycky vysvobození, alespoň chvilkový vysvobození před tím aktuálním vedrem. Já jsem ráno jel, 18 stupňů ukazovalo auto, stažený všechny okýnka a jenom to... Jenom to foukalo, jo? Co vy? Jak to přežíváte?
1: No, když by to takhle bylo každý den, nebo respektive celý den, taky si říkám, že už toho je trošku moc, i když ta léta v podstatě teprve začala.
2: Jako zatím se dá dýchat, ale za chvíli to už bude špatný.
0: Jako léto super, jo? Ale tohle už je možná jako moc léto za mě, jo? Já jsem si tady ráno utřel stůl a já jsem se třeba za 5 vteřin zase přilepil, jo? Takže zase to lepka, ale nevím, vy, kdo máte garáž, možná mi budete rozumět, u nás v garáži je nejlíp, ale no 17 jo. stupňů, a říkám si ještě chvíli a hodím si tam normálně matračku. No, takže stěhovačka. No tak jak to vypadá u vás, respektive jak přežíváte tahle vedra, co?
2: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to šílený horko o víkendu zvládli a strávili.
0: 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí Linkin Park na Hitrádiu 607. Hezké ráno.

0: Jedny z prvních songů pondělní snídaně šampionů na Hitrádiu Linkin Park. Minuta šampionů startuje teď, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jak zvládáte, jak trávíte tohle šílený vedro. Pojďme na to teď.
1: Honza Broumov vedro dává stylem chlazené pivo a bazén a zdraví jakéhosi Míru.
0: Martina Praha, masakr a ta vlhkost v bytě 70%.
1: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin. Tady asi, jo, píše něco jiného.
0: Nevadí. David Jatler, přípravy na oslavu narozeniny na sobotu. Má děda hasič na rozky a dvojčata pozdravují do rádia.
1: Lenka Kladno celý víkend u větráku.
0: Martina Praha nedělala vůbec nic, jenom posedávali u větráku. S manželem byli od sebe dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro.
1: Loli Solnice o víkendu byla 4x v bazénu, potom se chladila doma, má klímu.
0: Michal Brno stěhoval kámoše, kdo to naplánoval na 35 stupňů, ten vás opravdu nemá rád.
1: Pavel z Tábora, na rybách ryby nebrali, ale slunce prej jo.
0: Mně se líbila zpráva od, kdo to napsal, od Martiny z Prahy, jo, že byli od sebe s manželem dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro. A to je pravda,
1: to je,
0: když se
1: pravda.
0: K tomu někdo, a nemusí se ani nalepit, jo, stačí, když je o tebe 5 cm a ono to prostě z něj žene, jo. Hele, milování v tomhle vedru je taky úplně nonsens,
1: no,
0: jo.
1: No co milování, ale když máš děti, na mě se nalepila 10letá ségra a furt se chtěla jako mazlit a říkám, Emi, jdi, teď ne, promiň, prostě, ach.
0: Hele, jako já jsem rád, že jsem to včera přežil, jo. David, taky my jsme se o tom tady bavili, hele, zvládli jsme to, jo. Ale to bylo volání divočiny, normálně. Je teda, opravdu stačí mrkat jenom proto, abych se spotil v týhle aktuálním nastavení, jo. Tak vy, kdo to máte podobně, tak pojďme si asi popřát, ať to zvládneme, protože tahle vedra nás čekají, Davide, ty to tam máš odebřený, minimálně do příštího týdne.
2: Zrovna to tady dávám dokupy a není to úplně pozitivní zpráva.
1: Tak nic, tak to nechce.
0: Ale já bych si přál, aby to El Niño ušlo normálně do... Jo? Hezký ráno.

0: Musíme hnedka z kraje téhle písničky říct, že to rozhodně není provokace. Following the Sun na Hit Rádiu, 6 hodin 18 minut. My se před tím sluncem spíš tak jako schováváme teďka.
1: Česká republika se tenhle týden mění opravdu na horkovzdušnou fritézu. My jsme si tady říkali, že přichází krematorium Česko. Máme za sebou opravdu jako nejžhavější víkend a taky to vypadá na nejžhavější týden v červnu. Dave, kolik má být?
2: Já jsem právě dočetl zprávu o tom, že začátkem týdne se ochladí, tak dneska v maximech jenom 30 stupňů, zatímco příští víkend tady čtu 37.
1: 37 a já čtu pocitově 45. 45 stupňů pocitově?
0: Já si myslím, že to pocitově nesedí, že už to je teďka o víkendu bylo tak 60, no.
1: Co vás čeká o víkendu? Jakože při čem budete prožívat tuhletu pocitovou teplotu?
0: Já budu na svatbě.
1: Ty budeš na svatbě?
2: Můj táta slaví 60. narozeniny, tak to bude taky veselo.
0: To bude rychlý, to bude rychlý. Ale člověče, teďka v sobotu na té svatbě, já jsem tam přijel, byl jsem tam třeba, nevím, 5 minut a doma jsem mohl vyždímat košile, jo.
1: No a to tam ale jakoby stojíš, jo, za pultem DJ-ským.
0: No ono, taky musíš to postavit, že jo, a já říkám, no tak to nevím, co tady budu dělat, jo. A pak člověk si dá pivko, hele, a teďka tam chodil, svědek říká, ale teďka jde s tím pivkem a říká, jo, mám první a to nakládá, co? Říkám, strašně.
1: Ty si nestěžuj, mě čeká koncert v sobotu. Hodinu tam skáčeš, zpíváš v této pocitové teplotě a já věřím, že spoustu z vás čeká něco jako hodně pohybového.
0: No, musíš to dělat v takovém jako low power režimu, prostě, jo. Jako když si zapneš režim baterie na telefonu, tak prostě budeš tam muset jenom stát a budeš muset prostě zpívat. Jako když se někde přednášela nějakou básničku, jo.
1: No, zavedla bych tady v Česku taky si jestli jako mají různě ve světě, ať to nějak přežijeme tyhle ty horka, no.
0: No, musíme si popřát, ať to zvládneme, no. No tak vy, kdo nás ladíte, už se dneska o počasí bavit nebudeme, museli jsme dodat teda, že o víkendu bude pocitová 45. A myslím si, že to už je na podepsání závěti teda. Strašný. Global DJs, What a Feeling, další parádní muzika za malý moment a samozřejmě myslíme i na vás. Do nás ladíte v autě, přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko, šampioni.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Klikni! Co frčí tohle léto?
7: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
7: Doma, venku, na dovče.
6: Beru!
7: Když hry, tak Mironet.
8: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Chytrá.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pokud pojedete z Prahy na Brno po dálnici D1, tak opatrně okolo 16. kilometru. Je tam odstavená porouchaná dodávka, tak tam dávejte velký pozor. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Tohle je Teddy Swims Bad Dreams na Hit Radio. 6 hodin 31 minut a po dlouhé době taky ranní update s naším Davidem. Tak jdeme na to.
1: Ranní update.
2: Král Karel III. Ukáže, kolik odvádí na daních. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Buckinghamský palác s tím chce zvýšit transparentnost a ukázat veřejnosti, jaké daně král za uplynulý rok zaplatil. Zveřejněné údaje budou zahrnovat příjmy z královského majetku, investic i soukromých panství. Fotbalisté kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naděj na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 tisíc obyvatel. Češi letos nejčastěji vyrazí na jih. Dovolenou u moře plánuje většina Čechů. Nejoblíbenějšími cíly jsou letos Itálie a Chorvatsko. Obě země si podle průzkumu vybralo 12% lidí, třetí skončilo Španělsko. Přímořské oblasti celkově lákají 55% Čechů, zároveň ale roste zájem i o dovolené na horách nebo na venkově.
0: To mě zajímalo, co by ty Češi dělali na jihu, tak na jih se jezdilo za teplem, ne? Na dovolenou, nebo?
2: To je fakt, že já se tady schválně kouknul na předpověď v Chorvatsku a tam by mělo být o víkendu ještě o 3 stupně méně než tady u nás. Příjemných 34.
0: My se od letoška vlastně jezdíme k moři ochladit, že? A neb objednejte si u nás First Minute zájezd, vaše cestovní kancelář El Niño.

0: 9.39, tohle je Cizí zeď, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionu a dámy a pánové, já budu dělat autoškolu.
1: Ale?
0: Autoškolu na loď. Chtěl jsem se vám pochlubit, vám tady ve studiu, a hlavně se zeptat, jestli byste si se mnou pak do té lodě sedli teda.
1: Hele, shodou okolností my se o tom bavíme doma taky už teda 2 roky, ale teďka jsme byli párkrát na lodi a láká nás to hodně, takže možná se do toho taky dáme.
0: No, já jsem se začal učit právě otázky na kapitánský průkaz, aby David pochopil. Hele, je tam 450 otázek, u testu dostaneš 35 otázek a máš na to 30 minut, jo. Tak nevím, ale nebojím se toho tolik, protože když ty otázky, když to neuděláš ten test, tak řidičák na auto ti zůstane. Jo, takže to je v pohodě. Tak si říkám, že byste mi mohli říkat kapitáne.
1: Hele, až to budeš mít, tak klidně, jo.
2: Ještě to nemáš, přesně, nepředbíhej.
0: Neříkej hop, ale ten hlavní důvod je, že silnice jsou plný a vlastně my občas takhle jako zajedeme na nějakou vodu a tam mi to přijde docela v pohodě, jo, ale dobrý, tak se učím a včera jsem se otevřel i dnes a tam na titulní straně, jak jsou řeky, jezera, přehrady narvaný, že každý chce být kapitán, tak si říkám, to tak jako nevím úplně, no. Tak...
2: Hlavně, když cestuješ na lodi, tak tě to do jistý míry omezuje, protože třeba do práce se na lodi jet nedá, že jo, když tam zrovna nevede řeka.
0: Jako u baráku nám teče rokytka, ale myslím si, že se pak vlivá do Vltavy a že se sem úplně jako nedostanu, no, takže to auto bude jistý. No tak, vy, kdo nás ladíte na cestách, normálně za volantem, za chvíli vám přidáme aktuální dopravu, no a přihodíme i další hity PH Electro a taky Leony, hezké ránko.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková.
3: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Bělohorské ulici na úrovni Kauflandu směrem do centra brzdí provoz nehoda a na výjezdu z Prahy na Chomutov v Lipské ulici u odbočky na Horoměřice dejte pozor na zatahovací pásy v jízdním pruhu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ráno trávíte s Hitrádiem, za to jsme moc rádi. Leony. 6.51.
1: Co je podle vás větší odvaha? Skočit třeba padákem nebo sednout si nahatý na kolo a vydat se na cestu? Za mě je to jasně to kolo, ale stejně teda spoustu lidí se najde, který to mají rádi a udělali to. O víkendu teďka se Londýnem projela fakt tisícovka nahých cyklistů a možná si říkáte, co to je jako za blbost, jo, ale oni protestovali proti závislosti na automobilové dopravě, taky za ekologii a taky za svobodu lidského těla.
0: To se vybrali super víkend teda, jestli tam mají taky takovej hit, jo, tak si představ, jak musela pálit ta srdečka na tom kole, když se na to sedli.
1: Ale já koukala na to video a tam prostě projíždějí ty nahý prťky. Mm-hmm. To je strašný.
0: Jako, já si myslím, že u vás žen je to docela v klidu, jo? Že to je docela v pohodě, no možná pálí trošku ta sedačka, jo? Ale my chlapi to máme teda vodu zhorší, jo? Aby se ti to nechytlo do řetězu, že?
1: To je strašný. Ne, ale opravdu jako jeli celkem dálku a opravdu jich bylo přes tisícovku. Jako jsou zvláštní některé protesty, opravdu.
0: Mě by zajímalo, kolik lidí tam bylo opravdu jako těch protestantů, jako by v porovnání třeba s nějakýma
2: exhibicionistama,
0: jo? Že podle mě prostě tady ty nahý protesty jsou o tom, že někdo si řekne, hele, upozorníme na sebe, budeme nahatý, bude se o tom psát, to je super, jo? Ale těch lidí je třeba 5% a ten zbytek, hele, máme příležitost, hele, jdem se ukázat, jdem ho ukázat.
1: Ale vůbec, jak musí být silná ta tvoje myšlenka, že jo? Abys to vůbec udělal a sednul na toto kolo a prostě jel.
0: Já bych jel, co vy? Jako v aktuálním nastavení, čím méně oblečení, tím líp. Já bych jel, co David?
2: Při těchto teplotách asi prostě.
0: Přesně.
1: Já bych to asi vidět nechtěla, Míšo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
3: Hit Radio.

0: Imagine Dragons.
1: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Méně porodů přinese změny v porodnicích. Kvůli dlouhodobě nízké porodnosti se v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chystá úprava sítě porodnic. Odborníci doporučují zachovat především zařízení s více než 600 porody ročně. Současně bude zdravotnictví reagovat na stárnutí populace rozšířením kapacit následné péče, kde by do poloviny příštího desetiletí mohlo vzniknout až skoro 10 000 nových lůžek. Česko se v digitalizaci veřejné správy posunulo do evropské špičky. Česká republika si v hodnocení digitálních veřejných služeb výrazně polepšila. V evropském srovnání se posunula ze 14. na 9. místo a se ziskem 87 bodů ze 100 překonala průměr Evropské unie. Největší zlepšení zaznamenalo Česko u služeb pro občany využívající přeshraniční digitální služby. Evropu dál sužují vedra, teploty komplikují dopravu i život. Teploty se na mnoha místech blíží 40 a řada zemí vydala varování před extrémním horkem. Vedra narušují dopravu, zatěžují turistická centra, ovlivňují přírodu i sportovní akce a podle meteorologů budou pokračovat i v následujícím období. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Kinobus pražského dopravního podniku dnes zahájí své 19. turné. Do 3. září má nabídnout 44 promítání na 11 lokalitách. Promítat se bude vždy od pondělí do čtvrtka. První zastávkou je náměstí Jiřího Berana v Čakovicích. Jaké snímky tu budou zdarma k vidění a odkolika, najdete na webu dpp.cz. A ještě počasí, dneska v Praze čekáme polojasno nebo jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti místy přehánky nebo bouřky, k tomu až 31 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ráno.
9: Hezký pondělí vám všem. Snídaně
8: šampionů. Stále jsme tady, my tři na svých místech a jsme moc rádi, že vy jste u rádia. Krásné ránko. Chvíli po 7.
9: Kdo ale už dlouho na svých místech nebude, jsou školáci, protože odstartoval poslední týden školy.
8: No jo, vlastně. Takže teď už ve škole máte, vy kdo nás posloucháte, školáci, pohodu. Tenhle týden už jenom formalitka a v pátek vám začínají prázdniny. Tak pojďme to oslavit muzikou. Tady jsou Queen, The Show Must Go On. Hezké ráno.
7: Hit Radio City.

0: 7.06. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Máte řidičák a mohli bychom ho vidět? Řidičák je totiž dneska už jenom pro bohaté, jo, tahle kartička znamená, že jsme opravdu jako za vodou, jo. Protože co mě o víkendu překvapilo, známá mi vyprávěla o tom, jak její dcera dělá autoškolu a že za to dala 26 tisíc korun. A já říkám, jak jako 26 tisíc korun? Tak jsem zaspomínal na sebe, což je nějakých kolik, 17 let zpátky, je to možný, já jsem dělal řidičák za 8 tisíc. Hradce Králové, ještě ve městě, jo, za 8 tisíc korun v Hradce Králové, tak si říkám, to není možný. Tak jsem tomu něco hledal a opravdu na internetech píšou, že řidičák v dnešní době 20 až 30 tisíc v průměru.
1: Já jsem ho dělal trošku méně dávno než ty, zhruba před 13 lety a pamatuju si, že jsem platil zhruba 12 tisíc korun.
0: Hustý, co to je, Jasmin?
2: Před 8 lety v Praze a bylo to 19 tisíc.
1: Máme tady docela hezký takový jako vývoj. Od 8 až po 19 a teďka 26, tak to už je teda dost.
0: No a mě by zajímalo, my se na to samozřejmě zeptáme i vás, kdo ladíte, tak už můžete přemýšlet, kdy jste dělali řidičák, kolik let to je zpátky a kolik vás to stálo, ale mě k tomu napadá ještě další, a když jsme u těch řidičáků, tak co bylo ten největší strašák během závěrečných zkoušek, měli jste něco takového?
2: Pro mě to byla autoškola obecně, já jsem tady už jednou vyprávila, že ten učitel byl šílený, jo. Pořád jenom řval, takže já vůbec nemám hezký vzpomínky. Jako.
0: Ale zase tě naučil řídit. Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
1: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
0: Aha. Kolik jich padlo, co během?
1: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky, když jsme projížděli během kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař. Prostě nebylo jedinkrát, že bychom měli nějakého cyklistu a on by tuhle hlášku nezandal.
0: Chápu. Tak já přidávám něco svýho. Podélný parkování, který teda, nechci se teďka teda jako, takhle, dobře, jdu se pochválit, jo, hele, to mi jde, nejhorší je, když teda parkuju podélně a když třeba je tam nějaká restaurace a zahrádka takhle venku, jo, plná lidí, no tak to nezaparkuju na poprvý, to tam třeba na čtyřikrát, jo, ale my jsme měli taky učitele takovýho jako drsňáka, který nás to fakt naučil, takže to parkování podélný dopadlo, jo, ale samozřejmě závěreční zkoušky a teďka na konci ten komisař. Tak tady zaparkujeme podélně, tady k těm kontejnerům, říkám si, kámo, jako tak ten kontejner na plast jako končí teda, přijel Michal, ale dopadlo to, no tak pojďte nám dát vědět, zaspomínejte vy, za kolik jste dělali řidičák, v jakém to bylo roce a taky můžete klidně připsat, co byl ten největší strašák pro vás právě, ať už během závěreček, nebo během toho kurzu, jo. 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další muziku, tohle je Mark Ember na Hit Radio, hezké ráno.

0: čtvrt na osm, za minutu posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a my jsme si mezi vámi udělali takovou sondu do historie, aneb kolik stály řidičské průkazy pár let zpátky, jo. Já jsem se tady bavil o tom, že mi o víkendu známá vyprávěla o tom, jak její dcera autoškolu, dělá autoškolu a že za to dala nějakých 25 tisíc korun, což mě překvapilo, že to stojí tolik peněz. A tak jsme se ptali vás, za kolik jste dělali řidičák a jak dlouho zpátky to bylo?
1: Tak je tady třeba zpráva před 12 lety za 9 tisíc korun na maloměstě.
0: Hezký. Dan píše, řidičák v roce 93 mě stál 1200 korun.
1: Týna, dobré ráno, já dělala řidičák před 7 lety v Ostravě za necelých 9 tisíc. Jak vás poslouchám, tak jsem to měla ještě celkem zadarmo.
0: Mm-hmm. Taky Peťa, já dělala řidičák v roce 2005, stálo mi to 7 tisíc a teď dělal syn řidičák a stál ho 25. To je masakra, to je masakra. Já vlastně se nedivím, že ty lidi jezdí bez papíru, že se stojí tolik peněz.
2: Nebo hromadnou, víš?
0: Přesně.
1: Andy Opava, ahoj, já dělala autoškolu před 23 lety za 6 tisíc korun v Praze a největší strašák, testy, když tam byla otázka s policajtem v křižovatce. Krásné ráno.
0: A to je pravda, to je pravda. Jako jednou jsem zažil křižovatku, takhle tedy řídil policajt a jak se s tím úplně nesetkáváš, tak je to spíš o tom, že koukáš a říkáš si, tak už jako můžu nebo nemůžu, tak a on teďka začne ukazovat, no tak dělej, jo, že to vlastně se to vlastně nemusíme vůbec bát, jo. Taky píše Irena, dobré ráno, řidičák v roce 94, 3600 korun, strašák, přednost zprava, a to když jsem si pletla pravou a levou stranu.
1: Standa píše, já jsem dělal řidičák v roce 95, stál tehdy celou moji výplatu, která byla 4 tisíce korun.
0: To je geniální. Pojďme ještě na hlasovky. Máme tady hlasovky od Lucy, která se mi teďka právě někam ztratila tím, kolik jste nám poslali hlasovek spoustu, tak vydržte. Jasmin, řešte ještě nějakou zprávu, prosím tě.
1: Ještě nějakou zprávu, no.
2: No tohle je zajímavý, protože když si vezmete, že v 90. letech to stálo 4 tisíce, což byla v podstatě celá výplata, tak dneska, jestli to stojí skoro 30 tisíc, tak je to vlastně taky skoro celá výplata.
0: Taky.
1: Iveta ještě píše, já jsem při závěrečných zkouškách najela na obrubník, protože jsem se lekla popelářského auta, ale dali mi to naštěstí i tak. Pak tu je třeba a zpráva od Pavla. Před 20 lety auto 4 tisíce a autobus 10 tisíc.
0: Hezký. Děkuju Luci, ona se mi připomněla, takže ta zpráva vyskočila úplně nahoru. Tady. Tak posílám zprávu, píše.
3: Tak ahoj, já jsem dělala řidičák před 10 lety, ale platila jsem nějakých asi necelých 8 tisíc, takže pohoda. A největší strašák bylo to, když mě vyrazili z poslední jízdy a měla jsem z toho fakt trauma a doteďka tý křižovatce se vyhejbám, protože vůbec nechápu, proč mi to neprošlo. Nakonec teda jsem to udělala na podruhý, naštěstí všechno v pohodě a od té doby jezdím úplně bez problémů. Luca.
0: Se líbilo, že říkáš, že se vyhýbá ty křižovatce, že nechápu, proč to neprošlo. No tak jestli tam byla červená, tak tomu docela rozumím.
1: Hele, ale tohle dělám taky. Já někam chodím jako na něco, co je poblíž vlastně místa, kde já jsem dělala závěrečky a já to místo tak nenávidím. Já mám kdykoliv stažený žaludek, fakt to nemám ráda.
0: Jasně, no jak si říká, musíš proti tomu problému, musíš tomu strachu čelit, jo? Musíš tam tudy jezdit, zásadně jenom tam tudy. Tak je hlasovka od Peti tady ještě.
4: Zdravím rádio. Já jsem dělal řidičák letos, stálo mě to 24 500 a největší strašák jsem měl s instruktora, který byl opravdu drsný, ale dělal jsem to. Zdravím vaše rádio, Petr.
0: A mi to vlastně přijde, že ty jsi říkal, že jsi měla jako taky psa, instruktora, a mi vlastně přijde, že to je tak, jak se říká, lehko, ne těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
1: No, ale to nebyl jeho případ, takhle jsem to měla na základce s učitelem, ale tohle byl psycho už normálně.
0: Když ono vlastně, že jo, těžko na cvičišti a ono pak těžko na bojišti v tom dnešním provozu. Tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky. Aspoň víme, zaspomínali jsme vlastně, možná se slzou v oku lehce, kolik ty řidičáky tenkrát stály. Tak pokud vás řidičák čeká třeba dneska závěrečky, tvůj, držíme palce. Teď Krištof a Dominika Aláča na Hit Rádiu.

0: Tohle je nová muzika ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominik Aláďa, půlnoční řích, 7 hodin 22 minut, dobré ráno. Připomínáme, že už za malou chvíli vás čeká rychlá pětka, celý tento týden budete soutěžit o chytré hodinky Garmin, tak zůstaňte u rádia, detaily podrobnosti k tomu přidáme za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: JN Interiér.
10: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
11: I táta přece vaří.
12: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
10: www.jonointeriér.cz.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
15: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
17: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
16: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
18: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
19: Tak nečekejte, jezděte!
20: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
21: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
20: Více na kopecký.cz.
22: Hit Radio City.
23: Thank you.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Miss You, Blink 182, posloucháte pondělní Hit Radio, minuta po půl osmé. S vámi Michal, Jasmin a David. No a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Alergie nemusí být jen rýma. Alergická reakce nezatěžuje jen nos a oči, ale celý organismus. Uvolňování histaminu a dalších látek může vést k únavě, horší regeneraci, podrážděnosti nebo větší citlivosti na stres. Právě proto lidé někdy dlouhodobě vyčerpání nepřisuzují alergii, i když jejich tělo s imunitní reakcí neustále bojuje. Peníze ve vztahu často nejsou problém kvůli částkám, ale kvůli rozdílným představám. Jeden chce šetřit, druhý si chce život užívat a oba mají pocit, že ten druhý to dělá špatně. Psychologové tento jev označují jako finanční scénáře, tedy hluboko zakořeněné přesvědčení o penězích. Právě ty mohou být ve vztahu největší rozbuškou. Na Seznamce bychom mohli narazit na draka Malfoje. Herec se po rozchodu s dlouholetou partnerkou vrátil na exkluzivní aplikaci pro celebrity a umělce. Svůj profil aktualizoval o nové fotografie, včetně těch se svými psy.
3: Aplikaci Seznamce pro celebrity?
2: Taky mě překvapilo, že něco takového existuje. Jmenuje se to Raya a dokonce jsem si trošku prošel ten přihlašovací formulář. Abyste se tam dostali, není to úplně jednoduché. Musí vás někdo pozvat, musíte být celebritou třeba na Instagramu a potom už musíte být jenom
0: trpělý. No ty se zase prostě na tom přihlašovacím formuláři dál se nedostaneš.
2: Je to tak, no.
0: Pojďme soutěžit. Před námi výhra, která potěší hlavně rodiče školáků. Celý týden v Rychlé pětce máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2. V hodnotě 7 500 korun. Jsou to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Amblin in Cyril, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit. Jak bylo řečeno, celý tento týden u nás máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
1: Značka Garmin patří vlastně mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak taky pro aktivní sportovce, dobrodruhy, profesionály. Takže ať už hledáte první chytrý hodinky pro vašeho školáka a nebo prostě parťáka pro vás na aktivní životní styl, pro sport a podobně, tak tady si vyberete.
0: No a chytré hodinky Garmin Bounce 2 může vyhrát Peťa, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Ráno.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ahoj. Ty jsi napsala, že nás posloucháte každé ráno s dcerou Míšou při cestě do školy, a tak se ptám. Míšo, slyšíš mě?
2: Ano, slyším.
0: Ahoj Míšo, hezké ráno. Tak pojďme to zkusit vysoutěžit, jo? Pět otázek.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: To asi bude vědět spíš maminka, ale jaká tekutina se tankuje do auta s označením diesel?
0: Nafta.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Tak holky, jak se jmenuje mládě koně?
2: Libě.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
2: Vídeň.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Míšo, budeš vidět, jaké zvíře je známé svými černobílými pruhy?
2: Zebra.
0: Ano, zebra. A pátá, poslední.
1: Jaký nápoj se vyrábí z kávových zrn?
2: Kafe.
1: Jo. Kafe.
0: Míšo, ty jsi neuvěřitelná. Péťo, ty taky samozřejmě. Hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun jsou vaše.
2: Děkujeme, děkujeme.
1: No, rádo se stalo.
0: Není záč. Jinak, Míšo, řekni nám posledních kolik, 5 dní školy, těšíš se na vysvědčení, jak to dopadne, jak to vidíš?
1: Jedničky tam je. Co ty bláho, tak za to máš ty hodinky.
0: Míšo, přesně, hele, samý jedničky, hodinky v kapse nebo v kapse na ruce, to je prostě parádní pondělí. Tak Míšo, Peťo, děkujeme za soutěž, mějte se krásně, jeďte opatrně a zase někde ozvěte.
2: My děkujeme, nashledanou.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: No tak nie, alebo áno. Tohle jsou No Name 7.42 a pondělní Hitrádio. Krásné ráno vám všem.
1: Zatímco dneska někde vypínají mikrofony, tak my je rozhodně nevypínáme. Dneska má probíhat stávka v České televizi a v Českém rozhlase. My jsme si říkali, jestli se jako nepřidat.
0: No to ne, že?
1: Ale my ne.
0: Tak jak by to vypadalo, kdybychom stávkovali my? No takhle, nedostali bychom zaplaceno a dost pravděpodobně by nám přestala fungovat kartička, si myslím, jo? Ale co jsem četl, tak oni budou stávkovat vlastně, budou v černým, že jo, oblečený do černého. A říkám si, já to teda úplně nesledoval, ale nebudou stávkovat jako venku, protože to by bylo moc příjemný teda na tom sluníčku.
1: To by byla bomba, no nicméně stávka DJů.
0: Nicméně, co je zajímavý, tak u nás tady ve studiu to vypadá jako na Sensation White, jo. A nejenom tady u nás, my jsme jako oblečení v bílém, což jako není jako protest proti tomu protestu, ale my jsme potkali na chodbě tady kolegyni z vedlejšího rádia a ona říká, jste taky v bílém, jo? A já říkám, no tak jasně, nepůjdu v černém, ne, když je dneska takový vedro. A ona, tak vy asi stávkovat nebudete. Takže stávkovat nebudem a další skvělý hity vám hrát budeme. Alex Warren, Ordinary, taky Rudimental a Ella R. Na nás se prostě můžete spolehnout. Krásný ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může...
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio. Shabuzi Bar Song 7:53. Dobré ráno. Představte si, že jdete jako táta pomoct své malé dceři na toaletu a někdo na vás zavolá policii, jako kdybyste byl největší úchyl v okolí, jo? Tak tohle se stalo. Aktuálně tenhle udavač teď dostal vyhazov z práce, ale pozor, statistiky mluví jasně, 3/4 českých tátů mají regulární strach jít s malou dcerou na toalety.
1: To mi teda přijde extrémní. Ty to máš jak s malou?
0: Já? No tak...
2: S malým.
0: S malým blbý, ale...
2: Chodíš normálně na pánský, ne?
0: No jasně, no, tak tam zase otáčím takhle zády, aby na mě nebylo vidět. Ale co se týká teda dcery, jo, když se bavíme teda o dceři, no jako jak já to mám s ní, no tak normálně, když potřebuje, tak jdeme, no, nebo...
1: No a jdete na ženy nebo na pány?
0: Ale člověče, to je takový to, že v tu chvíli není čas zjišťovat, kdo je kdo, jo. Prostě. Jakmile dítě potřebuje, tak někam zalezeš, jo? A vlastně by mě nenapadlo přemýšlet, jestli jako mi to má být hloupý nebo nemá být, prostě to dítě potřebuje na záchod, tak někam vletíš, že jo?
1: A to mi přijde vlastně ideální, já se přiznám, že vůbec nevím, jak je to správně, jestli teda táta tím, že je muž, tak má děti brát na ten dámský záchod nebo na ten pánský.
0: Jakože by nějaký táta jako prasák bral svoji dceru jako záminku, protože by mohl jít na dámskou toaletu.

0: Pletu, jo?
1: Ne, ale co mi přijde obecně s těma záchodama teda šílený. Mm-hmm. A zase se mi to stalo o víkendu, že pánský záchod je pro pány, ale...
0: To tak bývá,
1: no. Počkej, ale dámský záchod, to je prostě pro ženy, mm-hmm. pro invalidy, pro děti a pro osoby s neurčitým pohlavím. Už jsem tam opravdu viděla takovou figurku, jako co byla půl na půl. A pak tam nemáme mít fronty, že jo?
0: Ale vlastně to můžem, mě tak jako dochází, že jak se mě ptala, kam, nebo jak se ptala, kam je správně chodit teda ten chlap s tou dcerou, jestli na pánský nebo na dámský, tak já tomu vlastně už teďka naprosto rozumím. Už tomu rozumím.
1: No. Jo.
0: Ty nebinární záchody, co jsou čím dál víc trendy, tak jsou přesně pro nás, pro táty s dcerama. Jo. A je to.
1: To by bylo super, ale bohužel nebinární jsou součástí dámských. My tam máme všechny a vy jste samostatná jednotka a pak tam nemáte fronty a my, jo.
0: Já už jsem se teďka v těch binár, já jsem se v tom ztratil, člověče. Já už tomu nějak nerozumím, no. Asi jsem starý.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákon má zakázat mobily ve školách, výjimkou budou zdravotní důvody nebo výuka. Žáci mateřských škol, základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií by od září 2027 neměli ve školách používat mobilní telefony ani během přestávek. Pravidla používání mobilů si dnes podle ministerstva školství nastavuje většina škol samostatně prostřednictvím školních řádů. Nový zákon by měl zavést jednotný režim a umožnit školám požadovat, aby žáci telefony během vyučování odkládali na určená místa. Vedra v Česku nekončí, ve druhé polovině týdne teploty opět překročí 35 stupňů. Po krátkém ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí výrazná vedra. Meteorologové zároveň upozorňují na pokračující sucho, protože týden bude podle předpovědi srážkově podprůměrný. O víkendu potom budou teploty atakovat hranici 40 stupňů. Češi míří na dovolenou, většina k moři vyrazí autem. Na letní dovolené se letos chystají vyrazit 100 000 Čechů. Podle odhadů dopravních odborníků zamíří více než milion lidí k moři, především do Chorvatska, Itálie nebo Polska. Mnozí z nich pojedou autem či karavanem, přičemž při cestě přes jednotlivé státy musí počítat s odlišnými pravidly silničního provozu, například u tolerance alkoholu za volantem. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Oprava Kbelské ulice začne příští týden ve čtvrtek a už dnes startují přípravné práce. Mají se umisťovat značky pro vyparkování aut z vybraných ulic, především kvůli rozšíření prostoru pro MHD. Týká se to Kolbenovy směrem z centra, části Prosecké do centra a obou směrně ulic k nádraží a předtratí. Od zítřka se pak má lepit vodorovné dopravní značení. A počasí naměříme až 31 stupňů, bude polojasno nebo jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti místy přehánky nebo bouřky. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Dobré ráno, šampione!
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Čau, hezké ráno!
11: Krásný ráno!
12: Snídaně šampionů.
11: Titulek pro dnešní den, jo. Horko vás může zabít až na 27 způsobů. Selhání srdce, selhání ledvin, přímé přehřátí organismu, dehydratace mozkové mrtvice, poruchy krevního oběhu, poruchy dýchání, zhoršení chronických nemocí, kolaps vyčerpání horkem a tak dál, 27 způsobů.
10: Co jsi četla? 10 z 10. Mám. Teď o víkendu 40 stupňů, pocitová asi 60, tak to bude finito, normální exitus. Tak pojďme si popřát, ať to všechno přežijeme. A k tomu dopomáhají další parádní muzika, Script a Will.i.am. Tak pojďme na to, šampioně, hezké ráno.

0: Takhle skvěle vám hraje pondělní Hit Radio Skript a Vilajem 7 minut po 8. Hezké ránko. Taky máte ten blbej pocit, že když si v neděli po obědě lehnete na gauč a pustíte si třeba nějaký film, tak v hlavě tak nějak podvědomě slyšíte hlas svých rodičů, že byste měli jít něco dělat?
1: Zrovna tenhle ten víkend jsme to s rodičema řešili, aha, že oni vůbec neumí odpočívat a já kvůli tomu mám výčitky teď.
0: No, tvoji rodiče ale nespadají do generace mileniálů, protože 70% mileniálů, což je 30 až 40 let, tak mají problém s odpočíváním, aniž by se u toho cítili provinile. Jo? Mm-hmm. Což já teda spadám do mileniálů a tenhle problém jako absolutně nemám.
1: Teda.
2: Nemáš. Já taky tenhle problém nemám, ale je fakt, že když mi třeba zavolá taťka, zeptá se, co dělám a já řeknu přesně to, nic, mm-hmm, tak je úplně jako zaskočený, fakt? Že jako nic nedělám.
0: Jo, jakože se jako urazí, jakože si dovolila jako nic nedělat.
2: No, de facto.
0: Nedělat. A víš, že třeba existuje taková rada přátelská, jako režim nerušit na telefonu a neprůstřelný režim. Já ti pak ukážu, jak to nastavit. To nedovolá se ti nikdo a to se relaxuje, člověče. Blbý je, když to zapomeneš a třeba přes den usneš a začnou ti třeba vibrovat hodinky, no tak to tě člověk vytrhne z toho, probudí tě a teďka, prostě co děláš a ty, prostě se smalou teďka. Tak by nás zajímalo, jestli teda to je pravda nebo není, jo, tak nemusíte se přidávat jenom vy, mileniálové, ale úplně všichni, kdo nás posloucháte, jestli umíte odpočívat. Co je pro vás ten největší relax, jestli si umíte odpočnout?
2: Takže vlastně dvě otázky. Umíte to a případně jak to děláte?
0: Na dvě otázky jsem se ptal. No tak vidíte to, tak dvě otázky, no. Tak pojďte nám napsat na 777-937-777. Nahrajte nám to klidně jako hlasovku, rádi to pustíme. A co vám pustíme teď moc rádi, jsou další parádní hity. Tohle by vás mohlo v pondělí ráno bavit. Kamrat, Be Mine, na Hit Rádiu, hezké ránko.

0: šampionů.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Hit Radio.
2: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jak

0: taky tenhle song milujete, no tak toto máte úplně stejně jako tady náš David. Mirai, Summer Love, 8 hodin, 14 minut. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Bavili jsme se tady o tom, že mileniálové, že většina lidí ve věku okolo 30 až 40 let trpí syndromem, kdy nedokážou jen tak čumět do blba, prostě neumí odpočívat.
1: Chtěli jsme na to vaše reakce, jestli vy to vlastně umíte a případně jakým způsobem. Tak Michal píše ohledně toho režimu nerušit, o kterém se náš Michal tady zmiňoval, že si ho dá a pak ho nikdo nemůže prudit. Tak ten říká, když zavolá v režimu nerušit někdo vícekrát, třeba pětkrát, tak to iPhone pustí i přes nerušit.
0: Musí se jít do nastavení, jo, konkrétně přes nastavení, a je tady povolit opakované hovory. A tam ono to je defaultně jako zamáčky, jakože ano, ale ty když to vycvakneš, tak se ti nikdo nedovolá, i kdyby to zkoušel třeba stokrát, jo, takže doporučuju, možná se vám teďka změnil život, vy kdo posloucháte. Opravdu to jde nastavit, že totálně ticho, jo. Tak co teda ještě Michal dopsal, já bych jinak odpočíval hrozně rád, ale vždycky, když začnu odpočívat, tak mě napadne nějaký bezvadný nápad, co by se dalo udělat nebo vylepšit. A pak to dopadne tak, že to dodělávám ještě několik dní, takže ano, jsem mileniál jak fík.
1: Žárka píše, ahoj, jsem workaholik, neumím odpočívat ani na dovolené, vždy si něco najdu na práci. Zjistila jsem, že čím díl odpočívám, tak mě bolí tělo, pokud makám, tak si nic neuvědomuju a pak padnu únavou, když lenoším a tak zjišťuju, co vše mě bolí.
0: Hele, nevím, jestli to máte taky tak, ať už vy tady ve studiu nebo vy, kdo posloucháte, ale... Co mám osobně, že když jedu někam na dovolenou, tak první 2-3 dny absolutně nedokážu vypnout hlavu a furt přemýšlím, že a co když někdo zavolá? A tohle bude potřeba udělat a tohle. A ten čtvrtý den už zapínám ten režim nerušit.
2: A pátý jdeš domů.
0: No a přesně, pátý jdeš domů a říkáš si, no tak to mělo to smysl jako vůbec.
1: První 2 dny dobrý, já jsem takhle byla na dovolený nejdelší v životě zatím na 20 dní a 18 dní jsem jsala na rádio. Takže 2 dny dobrý.
0: Takhle, kolik je? 8:15, naši šéfové jedou v autech, poslouchají, takže super, to se povedlo, Jasmin.
1: Pak píše David z Brna, ránko týme, odpočívat umím, ale je fakt, že si po každý přijdu trochu provinile, že bych radši mohl něco dělat, ale i když mám už všechno hotový. Následky dřívějšího bydlení u babičky generálky, ta byla po každý rozhozená, když jsem měl všechno hotový, odpočíval jsem, a ona, no tak jestli máš všechno hotový, tak si snad najdeš jinou práci, ne? To je fakt.
0: Přesně. No tak, jestli umíte, nebo neumíte proložit víkend, tak to je samozřejmě na vás. My budeme rádi, když zůstanete tady s námi a užijete si další parádní muziku. David Guetta a Sia, co na to říkáte? She Wolf? Dobře, tak jdeme na to. Hezké ránko.

0: Snad i tímhle jsme vám padli do noty David Guetta a Sia na Hit Rádiu. Co by vás mohlo bavit za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika. Imagine Dragons, Sharks, no a stavíme se i na cestách, poradíme vám, kde to stojí, jak to v pondělí ráno jezdí, bude doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

0: prasetka z datártu dorazila do výdejního boxu.
1: Tak si dám trochu beatboxu.
0: Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku, tu. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Přes 20 minut se zdržíte v koloně na Štěrboholské spojce směrem na Baranďák a na Praze východ v Kamenici na křižovatce ulic Hlavní a Štířínská bouralo osobní auto s motorkou. Dejte pozor.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle milujeme. Taylor Swift na Hitrádiu. 8.31. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naději na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 tisíc lidí. Arménie chystá největší sochu Ježíše na světě. U Jerevanu má vyrůst 100 metrů vysoká bílá socha, která má podle investora přilákat miliony turistů ročně. Projekt financuje arménský oligarcha, nikoliv církev, která se proti stavbě postavila. Kritici upozorňují na kontroverzní spojení náboženského symbolu se soukromým projektem. Teploty přes 30 stupňů a teplé noci zatěžují organismus. Nejvíce ohroženi jsou seniori, malé děti nebo chronicky nemocní. Státní zdravotní ústav doporučuje dostatek tekutin, lehké oblečení, pokrývku hlavy a omezení pobytu na přímém slunci.
0: No je to síla.
3: Taky omezení pobytu v autech, že jo?
0: Je to síla.
2: Je to všechno otázka úhlu pohledu. Vemte si, já jsem se teďka schválně koukal, jaký bude dneska počasí a vyskočilo tady na mě předpověď v Las Vegas, americké Nevadě. V úterý 32 stupňů, takže kam se na to hrabe naše třicítka?
0: Vlastně, no tak když se podíváš třeba na tady ty dovolenkové destinace, že jo, tak ty říkáš jako úhel pohledu, jo? Já teda, Davide, ať se na to dívám ze všech stran, tak mi k těm teplotám tak nějak chybí jako moře, dovolená.
2: To v Nevadě taky nemají.
0: Studený drink to v ruce, to je jedno, ale je tam jiný podnebí, jsi tam na Dovče. Tady v tom pracovat, co to je? DJ Bobo, Love is all around, tohle to je. To je perfektní devadesátka, která vás zabaví teď. Chvíli po 8:30 na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.

0: My se strašně omlouváme za tenhle song. Nemá to být provokace. Činasky venku je na nule. Posloucháte Hit Radio 8.41.
1: No, na nule. Vzpomeňte si na ty časy a zarýte si je do paměti, kdy na nule opravdu bylo, když Česko mělo čtveroročních období a když jsme stavěli sněhuláky, protože možná jednou nebudou. A třeba naše děti, to nejspíš už zažijou, že prý u nás bude za 45 let průměrně o 2,5 stupně tepleji než dneska. A dokonce podle odborníků se Česko opravdu přesouvá do subtropů.
0: Za 45 let, jo? Tak myslím si, že mě už tohle možná trápit úplně nebude.
1: Já si myslím, že mě taky ne, no.
0: Takhle, jaká vlastně bude výhoda, že třeba nebude zima tady v České republice, tak napadá mě, že ušetříme za kapalinu do ostřikovačů, za zimní směs, to je jako drahý, to víme, jo. Přezování auta odpadne. Taky nebude muset chodit nabalený, protože pak máš na sobě 3-4 vrstvy a nevíš co na sebe, ale jedny kratě si na celý rok, pohoda. Prostě,
1: ušetříte pohoda. Na zimních bundách.
0: Pohoda. A já si říkám, že jsme měli dotáhnout ten Milošův plán, ten vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Technicky vzato, kdyby se to spojilo, tak bychom tady vlastně v Česku měli moře. Jo, hele, ta příprava tam byla, nedopadlo to bohužel. Tak dámy a pánové, hodně pijte, zvládněte dnešek, nebojte, my v tom jsme s váma. A o tomhle šíleném počasí si myslíme ty úplně nejhorší věci stejně, který máte v hlavě vy. Nebojte. Miles Smith, Nice to Meet You, další parádní muzika pro vás a Coldplay z Beyoncé, to všechno za moment. Tady na Hit Radio, dobré ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitádiu.

0: i v pondělí ráno zní fantasticky Coldplay a Beyoncé. Him for the Weekend na Hit Radio v 8.53.
1: Byl jste někdy někdo na vodě? Já věřím, že spousta z vás určitě jo, a že mi dáte za pravdu, že tam vznikají ty nejlepší historky, jo. Ať už jde o převrácenou kahnoj, nebo začne strašně lejt, teďka stan, že jo, na špatném místě, nebo kámoš, který se vylije a skončí ve vodě totálně. Nicméně společně s Hitrádiem a Forkempingem hledáme vaše nejvtipnější, nejdobrodružnější nebo prostě nejspackanější vzpomínky na dovolenou na vodě. Takže vy nám můžete svůj příběh na hitradio.cz napsat a v pátek vybereme ten nejlepší.
0: Opět v pátek, no a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktů značky Helle Hansen v hodnotě 7000 korun. Tak schválně, jaká vodácká katastrofa, trapas nebo dobrodružství se staly právě vám? Máme tady inspirativní příběh třeba od Anet. Ahoj, jedna z mých nejlepších vzpomínek na vodu je z dětství, kdy jsme s rodinou jezdili stanovat, seděli večer u ohně a hráli karty. Jednou nás v noci překvapila obrovská bouřka a ráno přišel ještě větší zážitek. Segra si obula boty, ve kterých přes noc přespali slimáci. Já to úplně cítím.
1: Ne.
0: Začala panikařit a my se mohli potrhat smíchy. Dodnes si kvůli tomu vždycky kontroluju boty, než vylezu ze stanu.
1: A tak to je odporný samozřejmě, nicméně může jí to zajistit výhru, kdo ví. Takže pokud i vy máte nějaký šílený příběhy z vody, tak utíkejte na web Hitrádia, kde najdete i podrobnější informace a můžete nám svůj příběh z vody napsat.
0: Klouzalo to. A pěkně k vám vklouzne i další hit. To je vlastně poslední song pondělní snídaně, Katy Perryho, ten Cold.

0: tak spíš hot and hot aktuálně. Posloucháte Hit Radio, tohle je Katy Perry v 8.57 a jak bylo řečeno, poslední song pondělní snídaně.
1: Uslyšíme se zase zítra od 6 do 9 tady na Hit Radio, tak doufáme, že budete s náma a dávejte na sebe pozor v těch bedrech.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: Jak říká Jasmin, dávejte na sebe pozor, neupečte se, hodně pijte a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servise z Prahy a okolí a klasické pondělí příjezdy do metropole po D7, po D5 a také od Hradecké dálnice. Počítejte z více auty a teď aktuálně minimálně s 10-minutovým popojížděním. To platí také pro Pražský okruh. Přerušovaná kolona se táhne od Jesenice dál směrem na letiště. Tady se zdržíte minimálně 20 až 25 minut. Silný provoz zůstává aktuálně v centru. Tady se zdržíte v okolí Tančícího domu, Ječná ulice, ale také Vilznova, tady popojíždíte od Florence, no a Barandák do Břízka na příjezdu do centra města, čtvrt hodiny v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio, Hit Radio,

0: pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Už po třetí včera na některých místech překročily teploty 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů, a vedra pokračují, i když dnes by mohly být teploty o něco mírnější. Druhá polovina tohoto týdne přinese úmorné teplo a na konci týdne a o víkendu mohou teploty překračovat hranici 36 stupňů. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na dnešní jednání nedorazí, až podle výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Veřejnoprávní média zahájila o půlnoci 24-hodinovou stávku. Některé pořady, například na ČT24, začínají s minutovým zpožděním. Výjimkou jsou dětské kanály. Zaměstnanci protestují proti vládnímu plánu zrušit poplatky a obě média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost.
12: Fotbalový servis.
13: Zázrak na fotbalovém mistrovství světa pokračuje. Hráči Kapverd remizovali ve skupině s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čím si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny. Češi se mezitím už v plné sestavě připravují na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Duel Česko-Mexiko se odehraje v noci ze středy na čtvrtek.
14: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: Krajetné, jasná, polojasná obloha během dne, většinou odpoledne a na večer pak přehánky nebo bouřky, tedy i více mraku. 29 až 31 stupňů maxima pro dnešní pondělní den.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
15: Tak klobouček, přátelé, doufám, že jste to zvládli po tom perném a párném víkendu. Jsme tady opět s dalším novým pracovním týdnem a pozor, nevím, jestli si to uvědomujete, ale toto je poslední týden školního roku.
11: Je to tak, školáci jdou tento týden naposled, většinou se už neučí, protože no. Známky jsou už uzavřeny, někde mají sportovní dny, někde se uklízí. Pozor, ano.
15: To jsem neměl rád.
11: Já taky ne.
15: No takže opravdu uteklo ten školní rok, utekl jako voda, tak na to nezapomínejte a užívejte toho dnešního pondělního dne. My vám nabídneme skvělou muziku, máme pro vás Nico Santose, dáme pro vás taky Pinka nebo Avičiho, zkrátka velké hity. No a mrkneme i na Kbelskou, protože tu čeká velká rekonstrukce. A pozor, bude to fakt velká komplikace. Podrobné informace vám dodám už za 10 minutek. Kuba Urban je tady a taky dopoledne u nás v Praze. Hit Radio City.

0: podle Avicii The Nights a vy posloucháte Hit Radio City. Přátelé, kamarádi, přeju vám dobré pondělí, hezké dopoledne, možná v tuhle chvíli přímo do práce, kam jste vyrazili před tím, než vás čeká dovolená. S tím jako souvisí jedna věc, která je celkem nepříjemná. Já vím, že jste o tom od nás určitě z vysílání slyšeli. Je třeba se na to připravit jako psychicky i jako časově, protože čeká nás rekonstrukce k Belské, jo? To je taková ta silnice, jak to tam věčně stojí a navíc jí jako fakt jako z hodně procent potřebujete k tomu, abyste se vydrápali zejména na severu Prahy. Jo. A technická správa komunikací právě ode dneška pracuje na té chystané rekonstrukci. To znamená, není to úplně teda na Kbelské, tam zatím můžete být v klidu. Dělníci začnou s osazováním dopravních značek, které upozorní v některých ulicích na vyparkování aut, které je nutné. Abych byl teda úplně konkrétní, tak on nám to vysvětlí generální ředitel společnosti Filip Hájek.
1: My začínáme s těmi dopravními opatřeními 10 dní dopředu, protože 10 dní dopředu rozmístíme značky o vyparkování aut z ulic, které potřebujeme po dobu rekonstrukce Kbelské zkapacitnit. Je to třeba ulice Kolbenova, nebo to jsou některé ulice v Satelicích, kde se mění dopravní režim. A postupně vlastně budeme připravovat to dopravní značení tak, abychom k 2.7. byli schopni tu dopravu přelít do nového režimu.
0: No a od zítra už se nám začnou pracovníci pohybovat přímo na Kbelské, kde firma začne lepit vodorovné dopravní značení. Můžu vás uklidnit s jednou věcí. Jak bude poslední školní den, to znamená pátek, tak TSK práce na Kbelské přeruší, vyhlásí takzvaný stop stav, a to jako všichni víme proč, protože asi půlka Prahy pojede pryč, takže práce by měly být přerušeny až do následujícího dne, což je sobota.
1: 26. v pátek, kdy končí škola, začínají prázdniny, spousta lidí již pojede na dovolenou a proto jsme se rozhodli, že od 12.00 toho dne my máme stop stav, nebudeme nikde v ulicích, nebudeme tam dělat žádné opravy, žádné sekání trávy, žádné stavění dopravních značek. Chceme opravdu ten pátek mít klidný, aby všichni, kteří se potřebují dostat z Prahy, se v klidu z Prahy dostali.
0: Takže my o tom víme a samozřejmě celé ty práce začnou a rozjedou se 2. července. Vy s tím počítejte, Kbelská nás bude trápit v podstatě celé léto. Teď už Andre X a Golden a za pár minut taky Simple Plan.

0: včera nám oficiálně začalo léto, tedy alespoň kalendářně, a tohle je typická letní píseň, která musí v těch letošních vedrech prostě jako zaznít. Love Generation a Bob Sinclair právě teď. Milá to vzpomínka, hrajeme ty největší hity, posloucháte Hit Radio City a dáme vám za pár minut klidně i další. Dívám se na to, vybral jsem pro vás Poetiku, Mám pocit, že tě ztrácím, anebo bude taky Loreen a Euphoria. To všechno jedině tady u nás na 937, jo?
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
1: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Dnes jsme v euforii a to s Lorin. Posloucháte Hit Radio City krátce po půl desáté. Mám pro vás malou pozvánku do pražské zoo, protože tam můžete vyrazit v podstatě kdykoliv, kdekoliv, jak se vám bude chtít. No a pražská zoo připravila na letošní léto taky zážitkové programy. Hele, rychle se plní, ale je pravda, že pár letních volných termínů stále ještě je. Zjistíte to samozřejmě na e-shopu Zoo Praha. A můžete si vyzkoušet třeba letošní novinky. Jednou z nich je program na návštěvě v Africe zblízka. Je to vlastně docela jednoduché, protože oblíbený pavilon Afrika zblízka, tak prozkoumáte jako opravdu zblízka. Jo? Čeká na vás celkem 60 druhů zvířat. Jsou tam třeba veverky, mangusty, je tam medojed, anebo třeba dikobraz. Podíváte se i do zázemí chovu zvířat, jak to vlastně vypadá za oponou, kam se běžní návštěvníci normálně nedostanou. A taky máte příležitost setkat se s chovateli, kteří vám prozradí vlastně úplně všechno, co vás zajímá. To znamená, máte-li zvídavý dotaz, tak na něj určitě dostanete odpověď. Jak jsem říkal, letošní letní zážitkové programy v Zoo Praha mají ještě pár volných termínů a vy se můžete podívat na Afriku opravdu hodně zblízka. Mrkněte se na e-shop Zoo Praha a tam si myslím, že si 100% vyberete, protože těch zážitků je víc než dost. A jinak, pražská zoo v Troji, ta se hodí v podstatě na jakýkoliv den. I když prší, tak je tam krásně. Tady jsou R.E.M., Imitation of Love, jedna z velkých klasik, kterou hrajeme právě teď, dopoledne na Hit Radio City.

Benson Boone a Beautiful Things, to je taky člověk, který vlastně za svou popularitu vděčí talentové soutěži. Psal se rok 2021, Benson Boone se právě do povědomí veřejnosti dostal díky účasti v American Idol, zaujal tam svým hlasem, taky přirozeným vystupováním, no a ve 23 letech je z něj absolutní vycházející hvězda. Mimochodem, hvězdy se taky budou hledat, nevím, jestli už se to k vám dostalo, ale tak o tom, jaká porota superstar bude, tak to už asi víme, ale právě dneska, v pondělí 22. června, se začíná točit nová řada Superstar po nějakých celkem dlouhých 5 letech a vy, kteří jste se tam přihlásili, tak vám držím palce. Zvládněte to, teď začínají castingy, teď začínají konkurzy a samozřejmě my se na to můžeme těšit. Předpokládám, že asi někdy v září, jo? Že už začnou takové ty první díly a taková ta cesta těch začínajících zpěváků až k úplnému vrcholu, to znamená výhře v talentové soutěži. No, já mám pro vás za pár minut skvělou dvojici, Lady Gaga, Bradley Cooper, jejich vynikající filmová Shallow, bude taky Ale Farben a nebo Roxette. To vám budeme hrát do 10.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle jsou Roxeťáci, těsně před 10. hodinou vy posloucháte Hit Radio City a další velké hity vás čekají za chvíli, třeba LP a Girls Go Wild. Máme před sebou čerstvé informace, přináší nám je Lucka, protože ta vždycky ví, jak to vypadá v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré pondělní dopoledne. V Těšnovském tunelu směrem na Karlín jste hlásili kolizi. Dvou osobáků blokují pravý jízdní pruh, počítejte tedy s nárazovým zdržením. Aktuálně nárazová zdržení hlásíte také v centru metropole, týká se to zejména Ječné ulice nebo pak Nuselského mostu. Kde jsou delší kolony, tak to je Bělohorská a Karlovarská ulice, oblast kolem Motola. Popojíždíte minimálně 10 až 15 minut Nuselákem a dobře ulicí a z více auty počítejte také na Pražském okruhu, jednak pokud jedete od Lohkova na letiště, tady kvůli menší nehodě, a pak v opačném směru silnější provoz stále od sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích. Nejvíce zásahů, více než třetinu, pak potvrdili hasiči ve středních Čechách a na Praze východ. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nemá zájem kandidovat za ANO v podzimních obecních volbách v Praze. Řekl to v nedělní debatě České televize.
5: Vylučuji, nemám zájem kandidovat na primátora Prahy.
4: Premiér Babiš pak v debatě jiné televize tuto informaci také potvrdil a zopakoval, že o náhradníkovi za původního nominanta ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa rozhodne výbor hnutí na konci června.
6: Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu a určitě nebude kandidovat v Praze. Já můžu vytýkat panu Prokopovi, že na moje gusto nebyl až tak dobrá opozice, jako já bych si představil. Je to nepříjemné, on měl jasně říct, že ty družstevní byty je nějaký podíl v družstve, že to není jako majetek.
4: Prokop čelí kritice kvůli kauze zbyty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. O jeho odvolání z dozorčí rady dopravního podniku dnes rozhodují pražští radní. Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku pátý a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Neo Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: Praha a okolí většinou jasná, polojasná obloha, během odpoledne přechodně oblačno, vyskytnout se mohou přehánky nebo dokonce výjimečně opět i bouřky. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a teploty kolem 30.
8: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
9: Sami jste to od Lucky slyšeli, teploty okolo 30. Co to je oproti víkendu, že přátelé? To už je skoro na podzimní bundu.
4: No, pokud bys to vydržel venku v té podzimní bundě, tak já bych ti normálně třeba i koupila pivo.
9: To je na metal. Tak přejeme hezké léto, teď už to oficiálně můžeme říct, protože nám včera začalo. A přejeme vám dobré dopoledne do Prahy v ten poslední školní týden letošního školního roku. Máme pro vás samozřejmě skvělé hity, čím letnější, tím lepší, aby to korespondovalo s tím počasím. Žijeme len raz, tady je Ego a Robert Burian a za pár minut vás vezmeme na procvičení mozkových závitů. A že to je dneska potřeba. Bude tady oblíbený City Quiz. Hit Radio City.

takhle chutná dopoledne na Hit Radio City. Přátelé, hezký den, dobré pondělí. Jennifer Lopez s Pitbullem nás čekají za pár minut, nebo taky Lana Del Rey, ale je nejvyšší čas odšpuntovat naše mozkové závity, které mohou být po víkendu možná trošku rozpuštěné tím bedrem, jo? A teď je třeba se prostě nastartovat do nového pracovního týdne. Od toho je tady náš City Quiz. A já jsem si na tento týden připravil takovou speciální prostě městskou výzvu, takovou urban challenge, jo? Protože tady budu mít každý den od pondělí do pátku zvuky metropole. Jo, takové ty zvuky, které když jdete po chodníku, už je možná ani nevnímáte, ale můžete je slyšet v ruchu velkoměsta, jako je Praha, jo. A ten dnešní první zvuk si myslím, že je velmi jednoduchý. Hodně nepříjemný, ale slyšíme ho víceméně stále. Teď jsem šel po náměstí IP Pavlova a zas tam byli.

takže ten, kdo ví a ten, kdo poznal, tak píše na 777-937-777. Vezme telefon do ruky, okamžitě to tam naťuká. No a může nahrát i hlasovku. Budu jedině rád. 777-937-777. Myslím si, že to je jednoduchý. Jako odměnu pro vás budu mít, když už jsme v té městské metropolitní výzvě, tak rovnou 4 registrace na závod Urban Challenge Praha. A to na Vyšehradě, jo? Běží se už tenhle víkend 26 a 27 červen. Na Vyšehradě je to registrace pro 2+2, to znamená 2 rodiče a 2 děti. A čeká vás parádní překážkový závod v kulisách jedné z nejkrásnějších pražských lokalit. Tak, kdo ví? Tak ten píše na 777 937 777.

0: Young and Beautiful. Lana Del Rey právě teď u nás. Hit Radio City. No a začátek posledního školního týdne. Z celého školního roku, představte si to, máme pondělí 22. No a já jsem si jako usmyslel, že bych vám udělal celý tento týden takovou městskou výzvu, takovou prostě urban challenge, jo? Prostě jeden krátký zvuk, který můžete slyšet v Praze a mně stačí potom správná odpověď. A že se dneska zadařilo, Lukáš poznal, Evík, taky Fanda, Roman, Martina, Jana, Hanka, Michal, Matěj, další Jana a ještě jednu mám na telefonu. Jani, hezké dopoledne.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak, Jani, já potřebuju, já to nejdřív pustím, jo, ten zvuk, ten nádherný zvuk. No a ty jsi mi k tomu napsala, že to je jako opravdu nádherný zvuk, jo? Myslela jsi to ironicky, že jo?
1: Samozřejmě, to je to první, co chci slyšet, když vyjdu do města.
0: Ano, ano, přesně tak, jo. Zejména po ránu. Hele, ještě takhle, na vesnicích jsou to cirkulárky a u nás v Praze to jsou, a teď je to na tobě.
1: Zbíječky.
0: No jasně. Ale že toho teďko jako je rozbito celkem dost po metropoli, ne?
1: No všude, člověk se tomu nevyhne.
0: Je to tak, to je prostě, já se to snažím jako nevnímat, ale ta zbíječka má tak specifický zvuk, že to stejně slyším úplně všude. Takže Jani, mám pro tebe dobrou zprávu, máš u nás 2x2 registrace na Urban Challenge Prague. Tenhle víkend Vyšehrad, je to takový překážkový závod, jestli samozřejmě budeš chtít. Zásadní otázka na tebe je, jak zvládáš ty vedra?
1: U bazénu dobře.
0: Ano, máte bazén?
1: No, u prarodičů, jo.
0: Jo, takže, no tak super. A v práci jak? Jak to tam? Máte tam klimošku nebo tak něco?
1: No, jak se to vezme. Jo, jde.
0: Dobře, je to většinou tak, jako že třeba polovina kanceláře nechce klimatizaci a druhá jo, že jo?
1: No, přesně no, tak.
0: No, přesně, výborně. Tak prosím tě, hezky se tam upečte. Zvládni samozřejmě i to dnešní pondělní tempo a děkuju moc za telefonát, za správnou odpověď a měj se krásně, jo?
1: No, já děkuju taky, hezký den.
0: Taky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Další příležitost, jak si poslechnout nějaký zvuk metropole a aby vy jste ho odhalili a za to dostali nějakou drobnou odměnu, zase zítra po 10.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tohle Justin Bieber u nás na Hit Radio City a do Prahy přejeme dobré pondělní dopoledne. Dostal se nám do rukou takový velmi sofistikovaný průzkum. Co tady v Praze jako máme rádi? Spíš konkrétně, kde to tady v Praze máme rádi? Kde se jako cítíme dobře, my Pražané? Je to nový průzkum agentury, kterou si vlastně ten průzkum si nechal vypracovat server Novinky.cz. A docela zajímavé, můžu teda říct, že kdybych to měl shrnout, jo, tak hezky se nám žije tam, kde je zeleno a voda. Divoká Šárka, Petřín, Stromovka, Letná, Hostivarská přehrada nebo okolí Hltavy.
1: Takže primárně tam, kde nám v létě není úplně horko, například.
0: Dává smysl, ano.
1: Jo, že v průběhu dne, protože stromy, zeleň, voda, tak to dává smysl. A nebo možná potom i tam, kde máme příjemné prostředí pro bydlení.
0: Je to dost možné. Na Petříně nevím, teda jako tam bydlení to je nic moc.
1: Tak ale můžeš se tam procházet zase hezky a trávit tam volný čas.
0: Na jako. Letný se asi dobře bydlí, jo. Ale pojďme i na tu odvrácenou minci, jo. To znamená druhá strana mapy, to jsou místa, která radši jako nevidíme a přehlížíme, jo. Tak představ si to, anděl. Tam jezdíš pravidelně.
1: Tak o tom nikdo nepochybuje, že to místo je úplně zakleté.
0: Tak, přesně tak. Hlavní nádraží. Já bych spíš řekl ten Sherwood, no, tam je to takový furt nepříjemný.
1: Tak přece jenom počet těch lidí bezdomová nebo i těch dalších, které nemáme úplně rádi, je tam ve vyšší míře a pohybují se často i po těch nástupištích, což nemusí být příjemné, když třeba cestujete s dětmi.
0: Tak, a já ještě doplňuji teda Palmovku. Tam se bojím. já se tam vyloženě bojím. Představte si, že ze slavných náměstí, které tady v Praze máme, které jsou zejména na Starém městě, to znamená Malostranské, Hradčanské a Staroměstské, tak si představte, že ten Staromák z toho vychází nejhůř.
1: No mně se, když to mám srovnat, tak asi Malostranské bych se vybrala, možná.
0: To, tam byl parking, ne?
1: Tam ale už není parking, tak se dá, tam se dá hezky sedět venku, jsou tam ty stolečky, židličky, můžeš si tam posedět,
0: no,
1: v zimě jsou tam stánky.
0: Jezdí tam tramvaj.
1: Jezdí tam několik tramvají.
0: Takže to je všechno v pořádku. Prosím tě, máme tady tu mapu, ty jsi podívala, jak je to jako u tebe, jestli tam máš červenou nebo modrou tečku?
1: No já tím naším směrem jsem se podívala, když se pohnu od Klamovky dál, tak tam je většina těch modrých teček, což v tomhle případě znamená to pozitivní, těch červených je tam opravdu minimum. Co
0: no, já se koukám u nás Dolní Chabry, jenom samá modrá tečka.
1: No vy jste tam spokojení lidé.
0: My jsme úplně nadšený.
1: A jak jste na tom vy u vás?
0: Klidně dejte vědět, podívejte se na tu mapu, anebo no, napište, kde vy bydlíte, kde žijete a my vám to zjistíme, jo? Můžu teda říct, že sever Prahy, čověče, no ty kobily jsi špatný, už tam jsou červený tečky, no nic. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy. Tady je jedna klasika, kterou máme rádi, tohle jsou Cranberries a Dreams, no a za pár minut velmi povedený duet. Eva Farná a Mirai, u nás na Hit Radio City.

0: Vzpomeneš si, Eva Farná a Mirai, jejich společné vlastně vystoupení v Edenu velmi spojilo oba dva interprety, nejenom hudebně, ale vlastně i společensky, protože zatímco Eva už to má jako úspěšně za sebou, tak Mirai se těší. Pravda, jenom jeden Eden v případě Mirai a tři Edeny v případě Evy Farné. Ale, co je zásadní, tak Evča nám vydala novou desku právě u příležitosti Edenu. Jmenuje se ADHD Pop a je tam jako spousta skvělých písní. A musím říct, že tohle má teda obří hitový potenciál. Neříkej, co má se stát. Tak věřím, že už brzo, pravidelně tady u nás na Hit Radio. No a za chvíli třeba Imagine Dragons.
1: Hit Radio.

0: Sabrina Carpenter patří sem k nám na Hit Radio. Její Espresso. Možná, že je čas na kávu, přátelé. Za chvíli tady bude 11. hodina dopolední. My máme pro vás připravené další velké hity, a to i po 11. Tak se rozhodně nebojte. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. V kolonách se stále zdržíte na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na úrovni Ořechu, pokud jedete dál k letišti. Připravte se na krátké popojíždění také na úrovni Štěrbohol, na Štěrboholské spojce směrem od Černáku a pak také k Belské ulici na sjezdu z D8 od Zdipa. Prakticky i kvůli dopravní nehodě počítejte s více auty a s 10 minutami v koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu okolí, přejeme dobré dopoledne. TSK ode dneška pracuje na chystané rekonstrukci Kbelské. Dělníci začínají s osazováním dopravních značek, které upozorní na vyparkovávání aut v některých okolních ulicích. Od zítřka pak začnou lepit i vodorovné dopravní značení a poslední školní den, tedy v pátek, práce v Kbelské přeruší až dopoledne následujícího dne. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují mimo jiné proti vládnímu plánu platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle exministra financí Miroslava Kalouska ale na tomto způsobu financování není nic špatného.
3: Já si myslím, že pokud je to mandatorní výdaj, takže to naprosto ze státního rozpočtu, že to je srovnatelné s financováním z poplatku. Ten zásadní problém je v tom, že to bude financováno z dluhu.
2: Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů. Stále více Čechů se chystá do předčasné penze. Jen za první čtvrtletí si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5 000 lidí, což je meziročně více než dvojnásobek. Podobný trend čekají odborníci i po zbytek roku. Politici kvůli tomu zvažují přísnější podmínky pro předčasné penze. No a Londýnem projeli v minulých dnech na kolech tisíce naháčů. Proběhla akce, která měla nejen protestovat proti automobilové dopravě, ale zároveň i demonstrovat za svobodu těla. Peloton naháčů projel kolem významných londýnských památek, včetně hodinové věže Big Ben.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Jasné dopoledne, postupně odpoledne přibývání mraku, přechodně oblačno, na večer ojediněle přeháňka, výjimečně bouřka, 29 až 31 stupňů, k tomu přechodně severní vítr.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Je po 11. hodině, tak nějak celou dobu přemýšlím, jestli já jsem ti jel někdy na kole nahý. A? Mám pocit, že ne.
2: Možná, když jsi byl malý, ne? Na letních prázdninách no, někde neměli, u babičky?
5: Já neměl kolo.
2: Ani trojkolku? No. Jak my jsme tomu říkali?
5: Počkej, tříkolku jsem asi měl. To je pravda.
2: No, vidíš. No. A to my jsme možná, když jsme byli fakt jako malí, tak možná jsme nahatý na tom lítali.
5: Já si jenom jako dovolím jednu takovou jako technickou věc, praktickou možná. Ono sednout si na rozpálené sedlo, které má většinou černou barvu, tak projet se jako bez trenek není jako nic moc příjemného.
2: Tak my si to nebudeme představovat, co kdybychom si něco zahráli, hele.
5: Ano, ano, když meleš blbosti, pust hudbu. Ano, One Republic jsou tady a za pár minut třeba Swedish House Mafia. No a stejně si to představuju, no podle mě to nejde.

chutí jsme si zahráli Swedish House Mafia u nás na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Další velké hity třeba od Bruno Marse nás čekají za chvíli, ale přátelé, je pondělí, je po 11. hodině, nejvyšší čas podívat se do kuloáru a tentokrát otevřít další téma z pražských ulic. Ano, pravidelně dvakrát v týdnu vás vezmu trochu do historie a trochu vás jako vzdělám, jo? Byste mohli přihodit nějakou historku k dobrému upiva. Protože pražský uličník vysvětluje názvy ulic v Praze a někdy taky odhaluje některé dost zajímavé názvy. Dneska se společně nasmějeme, přátelé, teda doufám. Když máte špatnou náladu, být vámi, dojel bych Dog Bell. Tam je totiž v Praze ulice Veselá. A co teprve ti, kteří tam bydlí, že jo? To už musí být v podstatě takový permanentní šprýmaři. Já teda nevím konkrétně, jak to v ulici Veselé chodí, ale předpokládám, že nikdo tam asi mávat balonky nebude, nikdo tam na harmoniku nebude jako hrát, nikdo tam asi na rohu nebude vyprávět vtipy, ale tak uznejte, mít adresu Veselá, to si myslím, že je jako velmi příjemné. Takže kde konkrétně jsme? Praha 19, Kbely, severovýchod Prahy. Je to čtvrť, kterou si spousta lidí spojí hlavně s letištěm, leteckým muzeem nebo starou Mladoboleslavskou a s takovým tím pocitem, že teda jako Praha, ale už tak trochu za městem. Ulice Veselá leží v takové té klidnější rezidenční části Kbel. V okolí ulic, které mají vlastně podobně jednoduché, skoro pocitové názvy a to je na tom vlastně celkem dost zajímavé. Dostanete se tam nejlépe asi autobusem přes Kbely, jezdí tam na zastávku pod Nouzovem 159, no a v docházkové vzdálenosti je i železniční zastávka Praha Kbely. No a teď otázka na vás, přátelé. Proč by někdo pojmenoval ulici Veselá? Byla tam třeba dřív nějaká hospoda? Byla tam nějaká veselá parta místních šprýmařů? Tak to vám řeknu všechno až za chvíli. Teď už Leony a pražský uličník.

Bruno Mars a za pár minut Linkyni anebo Emma Drobná. To vám hrajeme u nás na Hit Radio City. A máme pro vás další díl našeho pražského uličníka, kdy tak brouzdáme po pražských ulicích a možná objevujeme takové, o kterých jste třeba vůbec nevěděli. A dneska je to Veselá ulice. Ano, máme jí konkrétně v Praze ve Kbelích. No, říkáte si, tak jako proč se to teda zrovna jmenuje Veselá? Jako kdo k tomu měl jaký důvod? Můžu vám říct, že jestli jste měli teorii o tom, že tam prostě se dřív jako hodně veselili, nebo že tam byl hostinec, nebo něco podobného, tak to všechno smeťte ze stolu, přátelé, protože je to takzvaný umělý název. To znamená, že vlastně nevychází, já nevím, ze starého statku, potoka, rybníka, nebo třeba od konkrétního člověka. Není to prostě po nějakém panu Veselém, který tam kdysi dávno měl dvůr. Je to prostě úplně nový, vytvořený název. Konkrétně se tak stalo v roce 1968, a to když se Kbely oficiálně připojili k Praze. No a právě tak, když se ty okolní obce připojují k Praze, staly se součástí Prahy, tak město muselo začít uklízet v názvech ulic, protože prostě v jedné Praze nemůžete mít několik, já nevím, Dvořákových, Klicperových a podobně, takže duplicitní názvy se přejmenovávaly. No a tady někdo sáhl po názvech jako vlastně úplně nových, neutrálních a jednoduchých. Je teda zajímavé, že jak vznikla ulice Veselá, tak hned poblíž je ulice Studená a taky Slaná. Zajímavé ovšem je, že když se podíváme na opačné spektrum, tak třeba Smutnou, Sladkou ani Teplou v Praze zatím nemáme. Takže Veselá ulice prostě není jenom proto, že by se tam nějak historicky slavilo, je veselá proto, že Praha někdy pojmenuje ulici velmi jednoduše. A jak to ve Veselé ulici vypadá dneska, co tam najdete, jak se tam orientovat a co je tam specifického. To si řekneme už za chvíli na Hit Radio City.

0: Hrajeme Emu drobnou. Hit Radio je s vámi. A DJ Antoine anebo Coldplay za pár minut. No a ještě musíme dokončit ten náš příběh. Dneska jsme s pražským uličníkem vyrazili do Veselé ulice. Pražské kbely. A jak to ve Veselé ulici vypadá teď, momentálně? Vy, kteří tam bydlíte, podívejte se z okna a můžete klidně monitorovat a posílat zprávy na 777-937-777. No, je třeba říct, že Veselá ulice není žádná slavná třída ani turistická atrakce, jo? Je to vlastně taková malá, klidná kbelská ulička v rezidentní části města. Je to hlavně slepá ulice a je dlouhá asi jenom 200 metrů. Když jí projedete, tak po obou stranách jsou vlastně takové nižší třípatrové činžáky, ale přece jenom něco netradičního tam najdete, protože na úplném konci jsou garáže, které jsou netradičně postavené vlastně do kruhu, takže to skoro vypadá jako vlaková točna. Žádná restaurace, hospůdka ani bistro v okolí není, ale na druhou stranu kousek od Veselé ulice najdete třeba hřiště na basket anebo venkovní posilovnu. A doslova bych řekl, že za humny je i golfový areál. Takže kdo by někdy chtěl bydlet ve Veselé ulici? Já se teda přidávám, protože tohle bych chtěl mít opravdu napsaný v občance. Třeba říkat to taxikářům anebo kurýrům, to podle mě musí vykouzlit úsměv na tváři. Takže až příště pojedete přes kbely a uvidíte náhodou ceduli s názvem Veselá, tak si zkuste vzpomenout, že někdy za tím názvem není žádná jako velká legenda, někdy je zatím prostě jenom úřední pořádek a trochu nečekané poezie. Tohle je Pražský uličník, pravidelně vždycky v pondělí a ve čtvrtek vám servírujeme příběhy pražských ulic a i vy si o ně můžete napsat na 777-937-777.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ale zase tě naučil řídit.
3: A, no. No,
2: co na věc, má něco takového, nějakého strašáka?
4: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
2: Aha. Kolik jich padlo, co během?
4: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Coldplay a za pár minut třeba Avril anebo Kamrat. To jsou další velké hity, které vám hrajeme dnes pro lepší pondělní dopoledne. Mám pro vás jeden dobrý tip. Možná, že si říkáte, ty bláho, tak co dneska večer budu dělat, nic jsem si nenaplánoval, bude vedro. No tak já bych počkal na to, až zapadne sluníčko a pak bych klidně vyrazil do Čekovic. Možná to máte přes celou Prahu, nebo to taky máte poměrně blízko, ale právě tam dneska startuje nová sezóna populárního kinobusu dopravního podniku. To znamená, že až do začátku září celkem 11 pražských lokalit, kam kinobus dorazí, a celkem 44 promítání. Dobrou zprávou je, že kinobus je vždycky zcela zdarma a právě dneska to celé začíná. Takže je to vlastně jediný autobus v Praze, který jako nikam nejezdí a přesto za ním lidé rádi přijdou. Kinobus je prostě důkaz toho, že zážitky se dá jako přenášet, jo? A dneska teda Čakovice, tam to celé začíná, respektive celý tento týden začíná v Čakovicích právě tam. Rovnou se podívejte také na web dopravního podniku, protože tam najdete, co se promítá, jaký ten film je váš oblíbený, na který se právě můžete zcela zdarma zajít. Většinou doporučuji dorazit co nejdřív, abyste měli co nejlepší místa. Tady je Avril, taky malé lákadlo na dnešní večer, protože po 18. jako vždycky vám nabídneme Hit Radio Classic, to znamená ty největší hity let 80., 90. a taky 0. No tohle je jasná mileniálka. Complicated. Takže dneska po 18. můžete ladit Hit Radio City a právě teď si dáme Avril. A za pár minut Kamrat, dobré dopoledne.

3:15 znamená jednu jedinou věc. Za chvíli startují srdcovky Hitrádia s Jirkou Plnářem. No a já se s váma rozloučím, alespoň pro dnešek. Doufám, že jste zvládli start nového pracovního týdne, toho posledního týdne školního roku. Stále to opakuju, je to neuvěřitelné, jak to uteklo. Ode mě ještě Enrique Iglesias, Michael Schulte a zítra v 9 se samozřejmě budu těšit. Jo a ještě Jirka vám zahraje tohle. A to je srdcovka! Jimmy Somerville a rok 1989 u nás už za chvíli.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Přerušovaná kolona se táhne na pražském okruhu od Jesenice až po Ořech, a to pokud jedete k letišti. Připravte se na zdržení kolem 15 minut. Popojíždíte i centrem metropole nebo také k Belskou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv Přelci Jedenková. Nehod na železničních přejezdech bylo loni nejméně za posledních 5 let. Tento trend by měla podpořit i nová preventivní kampaň. Jakým způsobem upozorňuje na rizikové chování v okolí kolejí, popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Flíbová.
9: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky. Doprovází je moto gameplay, není realita.
8: Osvěta míří zejména na mladé lidi. Těch loni na železnicích zemřelo bezmála 40. Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu, na místo jede pyrotechnik a omezen je také provoz vlaků. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum se vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je aktuálně 22. Teď se ještě podíváme k nám. Už za hodinou začne pietní shromáždění k uctění památky popravy právničky a političky Milady Horákové. Připomene oběti politických procesů komunistického režimu na autentickém místě její popravy v areálu Pankrácké vazební věznice. Program zahrnuje společný odchod účastníků na pietní místo, položení kytic nebo proslovy hostů.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Odpoledne jasné slunečné, postupně přibývání mraků, večer výjimečně přeháňka nebo dokonce i bouřka. 29 až 31 stupňů maxima pro dnešní odpoledne.

0: pondělní poledne, je tady 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají srdcovky, mám tady dalších 5 legendárních hitů, no a protože jsme se neslyšeli celý víkend tak, jak se máte, doufám, že se máte dobře, doufám, že je vám dobře, že jste se i na dnešek vyspali, možná, že jste taky spali ve vodní posteli, tak trochu, jo, mimochodem vodní postel, to taky byla známka luxusu v 90. a nebo symbol vykřičených domů, každý to má hozený trošku jinak.
1: Hit Radio City.
0: My se do těch 90. vydáme právě teď. Mám tady hit z roku 1998, který vyšel v lednu, tak snad vás trošku ochladí. Fastball.

0: Cold Way na Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Taky máte pocit, že jste v tom slyšeli píseň od Karla Gotta? Já mě, jako hned na začátku, jak to začíná, tak jsem si říkal, teď já to znám podle mě v češtině. Schválně ještě tady. Mně to připomíná asi Čas růží, myslím. Což by byla předělávka od Toma Jonese. Tady, nebo Má první láska se dnes vdává, ne? Tohle? Slyšíte to v tom? Úplně ho tam slyším. No, tak... Slyšíte to taky? A nebo jsem se já úplně z toho horka zbláznil? Takhle, i to je samozřejmě možnost, jo, protože venku je takový horko, že já jsem si dal covidu tatarák a než mi ho přinesli na stůl, tak jsem z toho měl normálně jako well done steak, takže je to naprosto šílený, to, co se teďko venku děje. No a tak si dáváme hity, které nás taky trošku osvěží. Každopádně, jestli jste to v tom slyšeli taky, klidně dejte vědět na 777-937-777, která když tak píseň to byla. Pokud tady mezi námi jsou i skuteční jako odborníci na našeho božského Káju. 12 hodin 8 minut, je čas dát si další srdcovku, dáme si tady atomové holky, konkrétně atomové kočky. Trošku zvolníme tempo, je začátek pracovního týdne a venku horko. Someone like me.

0: a zároveň srdcovka s číslem 3 tady u nás na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky máme v plném proudu, stejně tak jako léto, to už ano. A na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio, tak mi přišla zpráva od Lukáše, která píše, já se smažím jako v pekle, dělám v kuchyni a mám tady asi 70 stupňů přes ty vedra. Je to skutečný peklo. Je to tak, já jsem dokonce včera koukal na předpověď počasí takhle na telefonu. Naskočilo mi tam, že v Plzni bychom měli mít v neděli 38 stupňů Celzia. Já jsem 38 fakt takhle jako neviděl, ani nepamatuju. Musel jsem si udělat print screen, nebo jakože screenshot. Dal jsem to i k sobě do storyčka na Instagram, můžete se kouknout, že fakt nekecám. Jo, 38, ta osmička je tam prostě šílená. Umřeme všichni! Se normálně upečeme, to je jako šílený. Tak co funguje? Nejvíc funguje na ochlazení hlava, jo? Je to jenom psychika. Tak když jsme teď v srdcovkách, pojďme znovu do 90. let. A to na úplný začátek. Pojďme zavzpomínat na to, jaký jsme tenkrát měli zimy v našem dětství. Teď my máme to štěstí, že jsme ještě ta generace, která si pamatuje i sníh, a nejenom sníh, ale dokonce i prázdniny ve škole, že bylo tak strašně sněhu, že nás prostě do té školy nepustili, protože se tam nedalo dostat, tak jsme měli takzvaný jakože uhelný prázdniny. Tak tohle byly devadesátky, tak s těmahle vzpomínkama si můžeme pustit i hit z 90. let, ze začátku, od Madony, Human Nature se jmenuje, no a pojďme zavřít oči a pojďme si představit tu brutální sněhovou nadílku a jak klepeme kosu a říkáme si už, aby bylo teplo.

0: Tak tohle je taková britská Aneta, nebo respektive britská verze naší Anety Langerové.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Akorát teda to byl kluk a vyhrál X Factor a ne Superstar. Ale v tom principu je to stejný. Jo. Moc vítězů těchto pěveckých soutěží se totiž nakonec do rádií nedostalo. A Ben Haynow tak to dokázal. Teď jsme tady měli duet s Kelly Clarkson, Second Hand Heart, což je zároveň píseň z jeho debutového, tedy úplně prvního alba. Ale jak říkám, no, prostě tady ti vítězové všech pěveckých soutěží nakonec v tom rádiu moc nejsou. Schválně teď, když se zamyslíte, dáte dohromady jména vítězů dalších, já nevím, řad Superstar, Hlasu nebo X Factoru, nebo Doremi třeba. Pamatujete Doremi? Jestli pamatujete Doremi, tak to už taky pamatujete dost, teda. O tom žádná. Ale jinak je to tak, no, prostě moc se nehrajou. Tak jsem rád, že alespoň tady u nás na Hit Rádiu vám některé ty vítěze, tady těch i světových pěveckých soutěží, můžeme nabídnout i v srdcovkách. Za chvíli tak nás čeká srdcovka na vaše přání. 777 937 777 je telefonní číslo sem na WhatsApp ke mně do rádia. Tak pište, co byste chtěli slyšet, co by vám dneska udělalo radost, co by vás rozveselilo, nebo naopak třeba vás osvěžilo. No a nebo jestli máte rádi tady ty obrovský vedra, no tak něco, co vás, z čeho vás orosí na čele klidně. Dejte vědět, těším se za chviličku na Hit Rádiu. Srdcovka na přání.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, tedy Pláču na tanečním parketě. My si teď jedeme takovou cover verzi a to Potíme se v práci.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A tak není divu, že třeba Zuzana tady píše zprávu: ahoj, chtěla bych zahrát nějakou zimní píseň, je strašné vedro, tak nás, ať nás to trošku schladí v práci. Výběr nechám na vás, děkuju, zdravím, Zuzana. No tak jediná zimní píseň, která mě napadá, tak to je asi jako tohle. Já nevím, jestli teď je pořád jako dobrá a vhodná doba na toto hrát v rádiu, tak nevadí, tak takhle teda na dálku. Nicméně, další zpráva je od Moni a ta píše: moje největší srdcovka je Metallica, a to už od 5. třídy, a úplně každá jejich skladba. Zahrát bych to také nechala pro moji rodinku a všem, co dneska musí šoférovat, dělám kurýra, tak ať to jde od ruky úplně všem, a děkuji, krásný den, Moně. Tak samozřejmě, na Metaliku, tak na to je počasí vždycky. A protože je venku takovýhle horko a navíc je ještě pondělí, tak já jsem pro vás vybral do srdcovek, aby to nebylo prostě jenom tak nějaká Metalika. Tak si dáme z roku 1999 verzi, kterou Metalika nahrála se San Franciským symfonickým orchestrem. Tady je živý záznam, ať to máte taky trošku jiný, je to nádherný. A dáme si celou 6-minutovou verzi. Přece jenom, jak říká mi začátek týdne, venku horko, není kam spěchat a už vůbec ne za volantem. Tak si to užijte. Na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1. Nothing Else Matters, Metallica.

0: Já to prostě musel nechat dohrát do konce. To chápete. Metallica a společně s ní San Francisco Symphony Orchestra.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na pondělí. Co? Nádhera. Jsem pyšnej na Hit Radio a hlavně tedy na váš výběr. Ještě jednou Moňu zdravíme za volant. Tohle se ti opravdu povedlo, tak ať to dneska jede. Jak se říká, kdo maže, ten jede. 12 hodin 43 minut. V tomhle počasí, ale člověk je občas jako rád, že vůbec stojí. Prostě žádný dvojsmysly v tom teď nehledejte, nemáme středeční ruletu, jo? Ta bude až ve středu ve 2 hodiny odpoledne. Nedávejte na sebe opravdu pozor, máme to tady zleva zprava, veškeré informace, že opravdu na to naše srdíčko, na ten náš tlak, tak tohle není vůbec nic příjemného, tady ty vedra. Takže nezapomeňte, teď zase na vás budu trošku apelovat, doplňovat pitný režim, ideálně nějaký minerální látky a klidně tam do toho hoďte ještě nějaký vitamíny, ať jste plní energie. Za chviličku z hitu Ed Sheeran, taky Dasha a nebude chybět ani Kato, to znamená, že tady i my budeme velmi plní energie, to jsou takové hudební vitamíny pro vás. No a ve 13 hodin taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět, co se kde děje. Tak buďte s námi, buďte s Hit Rádiem.
1: Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gang.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejhranější hit loňských Vánoc a taky memečko. Možná teď, když občas cítíme ten chládek, tak jestli si to dokážete vybavit, to memečko, o kterým mluvím, tak přesně to je ten pocit. Zavřít oči jenom. Krásný. Posloucháte Hit Radio 12.58. Lucie má zprávy a ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, mírná nárazová zdržení hlásíte na úrovni Jesenice, pokud jedete pražským okruhem k letišti. Krátké nárazové zdržení jste hlásili také z centra metropole nebo z oblasti kolem Hloubětína. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagram.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv Přelci Daňková. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích. Nejvíce zásahů, více než třetinu, potvrdili hasiči ve středních a jižních Čechách. Lokálně se bouřky mohou objevit i dnes. Pětina školáků ve věku od 11 do 15 let pije energetické nápoje každý den. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné konzumace roztěkané a neudrží pozornost. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních prázdnin lidé často odjíždějí na několik dnů nebo i týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měly dodržovat, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
7: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
6: Chránit je potřeba i garáže nebo kůlny. A teď se ještě podíváme k nám. Kinobus pražského dopravního podniku dnes zahájí své 19. turné. Až do začátku září nabídne 44 promítání v 11 lokalitách. Promítat se bude vždy od pondělí do čtvrtka. První zastávkou je tento týden náměstí Jiřího Berana v Čakovicích. Nabídka a další detaily je na webu dpp.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
6: Odpoledne jasné slunečné, postupně přibývání mraků, večer výjimečně přeháňka nebo dokonce i bouřka. 29 až 31 stupňů maxima pro dnešní odpoledne.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni, to znamená hodinku po obědě. Co jste si dali dobrýho? Klasiku, anebo experimentujete? Já jsem koukal, že se teď začalo vyrábět mlíko ze švábů. Jenom si to představím, podle mě naprosto nechutná věc. Ale zase, jestli je to ze švábů, tak to mlíko asi dost vydrží, ne? Protože toho můžete nechat v lednici otevřený klidně půl roku a nic. Švábů se tak jenom tak nezbavíte. Ty vydrží hodně. No a tak si říkám, co by vás donutilo něco takového ochutnat? Čím bych vás přemluvil? Nechali byste se? Anebo ani za milion? Dejte vědět na 777-937-777. Klidně mi tam hoďte i info, co jste kdy v životě nechutnýho ochutnali. Jsem sám zvědavej. A my si dáme začátek 90. let a legendární Michael Jackson. Tak trošku ještě pokračujeme v našich srdcovkách. Tak mějte pohodový pondělí s Hit Radiem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

hodiny a souhvězdí, chviličku před čtvrt na dvě, tady u nás na Hitrádiu. Pokud jste teď na obědě, tak přejeme dobrou chuť, jestli už to máte za sebou a jste zase zpátky v práci, no tak moc to jako nepřehánějte. Před chviličkou tak jsem se vás ptal na to, jestli by vás někdo donutil, abyste ochutnali něco, co vám opravdu jako nepřijde úplně dobrý. Teď nemyslím, že by to bylo zkažený, ale takový ty jako cvrčky a já nevím, to mlíko ze švábů, co je teďko nějaký jako jakoby hit, minimálně teda na internetu. Tak na WhatsApp 777-937-777 píšete, hele, mlíko ze švábu bych opravdu nedala ani za milion, zvedá se mi kufr, jenom když vidím škraloup, takže já do toho nejdu, zdraví Eliška. Franta píše, já jsem v Thajsku ochutnal skoro všechno, od červů přes kobylky až po tarantuly. Doteď si tu hořkou chuť vybavuju, nechutnalo mi to, ale žijeme jenom jednou, člověk by to měl vyzkoušet. Zajímavý, díky. A pak tady máme ještě od Lukáše zprávu. Já doporučuji v tomhle horku cvrčky. Je to zdroj bílkovin, v sušenkách to dáte v pohodě a i tak to chutná jako oříšky. Kdo nemá horku chuť k jídlu, tak aby do těla dostal to, co má, tak cvrčky. Jo, Lukino, díky za tip. Se spíš trošku jako bojím, že bych z toho těla naopak dostal úplně všechno, i to, co nemáme, kdybych šel do cvrčku. Já se přiznám, já jsem v tomhle strašná konzerva a fakt ne. Já radši smažený sýr s hranolkama, i když je venku 1000 stupňů, než abych do sebe naházel cvrčky teda. Ale okej, proti gustu žádný disputát, jak se říká, a tak si dáme tady Shakiru a když jsme tady u toho mizu a tak podobně, tak si dáme její písničku Zoo. Jdeme do Zoo, snad tam bude nějaký stín.

0: Na chviličku jsem vás vzal na Havaj, IZ Over Rainbow a nádherný hit z roku 1990. Posloucháte Hit Radio a když teda nás tady IZ vzal nakonec na druhou stranu duhy, tak ta duha, to je docela jako hezká inspirace na oblečení, jo? Protože v tomhle hrku, který teď máme u nás v Česku, tak barevný oblečení je do tohohle počasí ideální, bílá nejlepší, světle modrá nebo i žlutá taky fajn. Ale takový ty tmavší barvy, tak ty jsou jako magnet na sluníčko. Upřímně moc nezávidíme dneska lidem z České televize, protože ti dneska stávkujou komplet v černém. No a peklíčko mají taky uniformy, takže jestli posloucháte Hit Radio právě teď ve službě, je vám horko v těch kalhotech, možná byste taky mohli do stávky, ne? Co? Stávkovat za možnost nosit kraťasy? Bych vás podpořil všema deseti. A pokud vám stávku neproplatí, jo, nebo prostě si to nemůžete dovolit jít do stávky, tak pořád, pánové, můžete jít klidně zítra do práce, jak já říkám, na zvoneček. V sukni. Hlavně si to nepředstavujte. Tohle je Ella Henderson a Rudimental a další hit, který vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio. S váma Jirka Plnář. Mějte pohodový pondělí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: si, že tém.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

down slowly. Alec Benjamin na Hitrádiu Let Me Down Slowly ve 13 hodin 37 minut. Pokud už začínáte pomalu a jistě plánovat taky víkendové, tedy letní víkendy, v obráceně ne víkendový léto, i když je pravda, že pro nás neustále pracující, tak ty letní prázdniny jsou vlastně jenom jako víkendové léto, tak jestli vyrazíte někam na nějaký hudební festival a náhodou tam budou Buty, tak v letošním roce máte štěstí, že uvidíte na vlastní oči, protože letos slaví 40 let na hudební scéně. Jsou to legendy a tak mají i své místo tady u nás na Hit Radio.

Ve 3:15 na Hit Radio Zara Larsson. Já vím, že závidět se jako nemá, ale teda musím fakt jako v tuhle chvíli se přiznám, že závidím Tomášovi, který posílá zprávu na WhatsApp Hit Radia. Posílám pozdrav ze služebního auta, poslouchám za volantem. Já si naplánoval na tenhle týden co nejvíc služebních cest. Ve firemním mám klimatizaci, ve svým ne, tak jsem si udělal kancelář za volantem. Jo, je to chytrý, rozumím, jestli i vy máte klimatizaci a jste od rána do večera v autě, tak to naprosto chápu. Akorát teda má to jeden malý háček, že když máte puštěnou tu klimušku, tak to auto žere víc. Na druhou stranu, je dobrý, že posloucháte Hit Radio, protože i tento týden, i dneska mezi 15. a 18. si můžete u nás vyhrát plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem dopravní hlídky, no a potom klidně v tom autě vlastně jako nastartovaným můžete i spát vyklimatizovaným. No a když teda tady rozdáváme poukaz na naftu nebo na benzín, tak si už za chvíli dáme stylově na Hit Radio Imagine Dragons s hitem, který se píše Natural. Tak tady máte ještě jednu plnou ode mě na cestu.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Midnight, Pictures of You, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio a my jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Menší nehoda vás brzdí v Dobřížské ulici. Popojíždíte už od Parandáku, a to minimálně 7 minut. Kratší zdržení pak hlásíte také na Pražském okruhu, a to od Lochovského tunelu směrem k letišti. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Kup si auto v direct.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali varování před velmi vysokými teplotami a před bouřkami. Srážky hrozí hlavně v jihozápadní polovině Čech a pak na východě Čech a na jihu Moravy. Vedra i dnes potrápí právě jižní Moravu a varování tady platí do pozdních večerních hodin. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na dnešní jednání nedorazí. Až podle výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Jednání zatím trvá hodinu. Britský premiér Keir Starmer odstupuje z funkce lídra vládní labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Oznámil to dnes před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. A teď se ještě podíváme k nám. Radnice Prahy 8 od podzimu zakáže vjezd aut k základní škole Hovorčovická. Zavedení takzvané školní ulice má zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy. Řidiči se od 7:30 do 8 ráno nedostanou do prostoru před školou mezi křižovatkami s ulicí Neratovickou a Merovickou. Radnice v okolí plánuje také stavební úpravy.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Většinou polojasná, až na večer oblačná obloha, výjimečně přehánky nebo také bouřky. Čeká nás odpoledne s teplotou kolem 30 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a teď jedna taková soukromá otázka. Kolik máte peněz na účtě? Volných. Takhle jako k použití. Lucie se začíná smát. To vlastně víc nepotřebuju vědět.
3: No.
5: Ne, čeká nás pořád pravda nebo bullshit. A mám tady docela zajímavý výzkum. Kolik prý by nám jako stačilo, aby jsme se cítili v pohodě? Kdyby jsme takhle jako měli odloženo stranou.
3: Jako stranou myslíš? Ne jako na použití běžné?
5: Jo, jo,
3: jako,
5: ale aby prostě jsme se cítili jako v klidu. No, prostě úplně takhle.
3: No tak možná trošku víc, než máme teď, ne? Tak,
5: možná o trošku ještě víc, než máme teď. Kolik to je, přesně řeknu za chvíli a chci na to znát i váš názor. Buďte s námi.
1: Hit Radio City.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a protože byly 2 hodiny odpoledne, tak tady máme čas na další zajímavý průzkum. A já jsem našel celkem zajímavou informaci, že prý nám jako v Česku 71% lidí by stačilo, kdyby jsme měli na účtě jedničku, takže 1 000 000 korun. A tím pádem bychom byli úplně jako v pohodě, že by nás netrápilo, já nevím, že jsou teďko občas jako dražší potraviny, že sem tam je dražší benzín, a takže bychom prostě reálně vyloženě byli v klidu. Jo. 1 000 000 korun, 1 a 6 0. Mají v tomhle vědci pravdu? Stačilo by vám to ke štěstí, k tomu, abyste se cítili fakt jako v klidu, abyste měli ten pocit, že nemusíte nic řešit? Nevím, pomůcky pro děti, nový oblečení pro ně. 777-937-777. 1 000 000 korun, to je taková jako zajímavá hranice. Tak by mě zajímalo, jak vy jste na tom, jak byste to cítili? Je to dost vůbec na dnešní dobu? A nebo je to prostě málo? A nebo je to úplně vysněná částka? 777-937-777, to je telefon číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět.

0: Lenny, hello, na Hitrádiu za chvíli Lady Gaga i Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Mít milion na účtě, tak jsme bohatý a v klidu. To si v Česku myslí 71% lidí. Není to měsíční nebo roční výplata, je to něco, co nás prý udrží v naprostém klidu. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia a Tomáš píše: čau, já mám na spořáku 4 kila a jsem spokojený. Mám dobrý pocit, že když nám doma odejde lednička nebo se něco rozbije, tak mám kam sáhnout. Beru z toho i peníze na dovolenou a pak je z výplaty zase postupně celý rok vracím. Dal jsem si limit, pod který se na spořáku nechci dostat, a takhle to držím už několik let a funguje to. Mít tam milion, jsem vysmátej, ale zase bych asi i víc utrácel. To je pravda. Ahoj, tady Lucka. Na to, abych nic nedlužila, by těch milionů muselo přijít víc, ale otázka, kdybych byla relativně v klidu, tak by mi stačilo mít bokem klidně i 100 000 korun. No jasně, tak hypotéky, myslím, že to těch milionů, to by lítalo jak blázen, že jo, na bydlení vlastní v dnešní době strašně masakr, ale to je zase jako jiný téma. Píše Iveta: ahoj. Mně by milion připadal jako neuvěřitelná částka. Myslela bych si, že jsem super bohatá. Jen nevím, jestli by mi tam vydržel. Kabelčičky, kafíčka a podobně. No, jasně. Takhle. Vyhrát jedničku třeba ve sportce, no tak to je pryč okamžitě, že jo? To je jako, to dneska nejsou žádný peníze, když to tak člověk vezme. Ale tohle je jiný téma. Mít takhle jako bokem milion na účtě, pro strýčka příhodu, jak se říká, tak se člověk cítí naprosto v klidu. Dodávají vám ty peníze takhle pocit nějaký jako sebejistoty? No jsem zvědavej, co na to. Máme ještě chviličku na to, abyste mohli napsat na 777 937 777. Tak pojďte na to.

0: Lady Gaga, Abracadabra, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, jak je to? Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo nemají, když tvrdí, že 71% nás tady v Česku by bralo mít 1 milion na účtě, aby jsme se cítili úplně v klidu. Tak poslední dvě zprávy možná mluví za všechno. Musím se s potěšením přiznat, že já ten milion na účtě mám, ale už mám taky svůj věk, takže se mě tam drží a nerozkutálí se. Kdyby to bylo před 20 lety, tak by tam už asi nebyl. Jasně, to naprosto chápu. No a druhá zpráva od Táni, ta píše: zdravím, mít na účtě milion, tak mám jistotu a nestrádám. Peníze nejsou všechno, hlavně zdravé ruce a rozum. To je pravda. No, každopádně, podle všech zpráv to opravdu vypadá, že tady u nás v Česku mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu by nám stačil 1 milion mít na účtě, aby jsme se cítili víc v klidu. A dokonce ten milion je možná až moc. Možná, že bychom se klidně spokojili, kdyby jsme tam měli jenom 500 000. Díky za to, že jste dneska posílali zprávy. Další pravda nebo bullshit opět zítra po 14. hodině tady na Hit Radio.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mira.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
17: Taky nechcete končit léto větou?
18: To zase nějak uteklo, viď?
17: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
19: Mami, ten Superland byl boží.
20: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
21: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
22: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
23: Čau!
24: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
25: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
24: Romantika.
25: Sportáky.
24: Zábava pro děti a mnohem víc.
25: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
26: Firma na zážitky.
24: CZ.
0: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
1: www.direct-auto.cz.
2: Oh, špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, Nickelback, Garabi Sambády, 14 hodin 41 minut. Jirka Plnář vám přeje pohodový zbytek dnešního dne v práci. Na zítra tak si udělejte u vás v práci pořádný místo v mrazáku. Zkuste si tam nakoupit nějaký nanuky. My vám to budeme závidět, protože já jsem tady teď běhal všude kolem dokola a zjistil jsem, že u nás v rádiu nikdy na Patře není ani jeden jediný mrazák. Máme tady dvě ledničky, ale prostě úplně bez mrazáku. A bojím se, že i ty ledničky na zítra budou obsazený, protože jsem viděl některý kolegy, jak už z toho vyndávají věci, že si do toho možná vlezou sami. Takže to jsou asi vyhlídky, které máme teď před sebou úplně všichni. Teploty tady budou pořád extrémně vysoký, dokonce se mají dostat až na neuvěřitelných 38 stupňů Celsia v závěru týdne. Já jsem si včera musel udělat print screen, dal jsem ho k sobě na Instagram do storíčka, můžete se kouknout, Jirka Plnář. Je to neuvěřitelný. 38 jsem prostě takhle jako instrumentálně ještě neviděl. A to všichni víme, že je to ve stínu. No, tak snad to všichni přežijeme ve zdraví. Budu se na vás těšit zítra mezi 12. a 15. ve 12 hodin opět srdcovky. No a dneska v 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.
5: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
6: Hit Radio 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
12: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Attention!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
16: Yes,
17: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Ale zase tě naučil řídit.
3: A no. No,
18: co navíc, má něco takového, nějakého strašáka?
19: Cyklisti asi. Já fakt? Jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
18: Aha. Kolik jich padlo, co během?
19: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl, a zvláštní odrůda, kolař.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Aktuálně hlásíte kolonu na 10 minut v okolí Hloubětína, platí to pro oba směry. Barandák popojíždí dál do Dobřížské ulice, ale zdržení je zatím spíše nárazové. Platí to také pro Pražský okruh na úrovni Jesenice. Pokud jdete k letiště, připravte se na 5, maximálně 7 minut. A také Štěrboholská spojka od Běchovic, už počítejte v těchto minutách z více auty, popojíždíte minimálně 5 až 7 minut. No a opět platí i dnes nám, pište do SMS nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777. Hrajeme dál o plnou nádrž.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Vláda podle dnešního rozhodnutí nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš, oznámil to před malou chvílí po jednání kabinetu. Součástí delegace pak budou také ministr Zuna a ministr zahraničí Macinka. Dělníci při opravě silnice v Břežanském údolí narazili na problémy. Práce za 350 milionů korun se pravděpodobně prodraží. Zda bude ovlivněný také termín dokončení, zatím jasné není. Krajský radní pro dopravu Josef Pátek.
1: Počítáme s tím, že pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace právě skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
0: Rekonstrukce několika kilometrového úseku začala na jaře a provází úplná uzavírka. Na Palmovce se popolední srazily tramvaje, kolize se obešla bez zranění, na místě zasahoval jeřáb. Provoz byl omezený zhruba hodinu a několik tramvajových linek pak jezdilo odklonem.
2: Fotbalový servis.
0: Náš nároďák čeká přesun za dalším zápasem na světovém fotbalovém šampionátu. Zítra se ze základny u Dallasu přemístí do Mexika, kde nastoupí proti domácímu výběru. Duel bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. A utkání je pro českou repre zásadní, nutně potřebuje vyhrát, jinak naši pojedou domů.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Odpoledne zůstane většinou polojasné, přechodně oblačná obloha, více mraku a odpoledne přehánky, výjimečně bouřka. Odpolední teploty kolem 29 až 31 stupňů.

0: to je vedro.
1: 15 hodin, 2 minuty.
2: Ahoj, je tady Pirát, očividně Vincent.
0: Vincent a Dominik vás zdraví, přejeme krásné pondělní odpoledne. Doufám, že během toho víkendu jste se tam úplně neroztekli. Větráky nejsou, všude vyprodaný a není divu.
2: Hele, 4 dny a jsou prázdniny. Já myslím, že to nějak vydržíme, ne? Takhle, my teda nemáme prázdniny, to jenom děti.
0: Asi tak, my budeme vaše klimatizace, nemusíte nic objednávat, budeme foukat na dálku.
2: A já vím, kam dneska budeme hrát, když je takový počasí.
0: Kam?
2: Buď na Pankrác, do Chládku, anebo do Strašnic, do krematoria. Vyber si.
0: Beru Pankrác, pěkně Chládek. Hit Radio City. Tak snad to tam dolehne. Pink a Sober. To je taková motivace.

0: Písnička o životě, no proto je to hit. Činnasky a vy posloucháte Hit Radio City 10 minut po třetí. S vámi Vincent, taky Dominik. A my Pražané řešíme problém.
1: Dopravní problém. Jaký tak jako jiný problém se asi v Praze řeší, že ano? No, přátelé, jestli teďkon z vás trošku trápí, že jste zaseklí v autě a že na vás trošku to sluníčko pálí a trošku se pečete, tak no, špatné zprávy, bude hůř.
0: Bude hůř a no, na několika místech v Praze. Přátelé, třeba cesta na letiště. My jsme to s Vincem absolvovali v neděli.
1: A teda, ne, že bychom jeli na letiště, ale jeli jsme tím směrem.
0: My jsme se nestihli vrátit, jeli jsme tím směrem a já jsem si říkal, to tady asi nevypadá na krátkou dobu ta rekonstrukce. Do září příštího roku tam je zúžená ulice, ale někde to proudí, někde to neproudí. Zkrátka práce na Viatické budou pokračovat celý rok.
1: Ano, takže pokud vás čeká cesta na letiště, tak buď věďte 4 hodiny dřív, anebo jděte MHDčkem, protože policie výrazně doporučuje, ať tam nejezdíte autem, je to tam úzký.
0: Plzeňská, tam ani nemá smysl něco říkat. Takže utéct na letiště nemůžem, to víme taky. No, kde to není rozkopaný, tam je to zúžený a stojí. No. Jasně, někdy se to udělat musí.
1: Počkej, ještě jedna věc nakonec. No, budou zavírat k Belskou.
0: Jo, tohle ještě. Přátelé, tyhle informace máme. Myslím, že většina Pražáků taky. Ale my vás sem poprosit. Pokud právě teď stojíte v autě, můžeme vám dotankovat za 2000?
1: No, lepší než nic, ne. Lepší, ale všude to je horší, tak s náma je to vždycky jako vohodně lepší. Takže nám pište na WhatsApp nebo nahlávejte hlasovku a řekněte nám, kde je nějaký problém v Praze.
0: 777-937-777. To je to číslo, kam můžete celý den psát, hlasovkovat. My se tím proberem, za chvilku se na to mrknem. Teď ale taky hrajem. Rosé a Bruno Mars, hezké odpoledne, hezké pondělí.

0: Jak jste si, přátelé, užili víkend? Doufám, že soundtrack k němu vám tvořili hity na naší summer party na Hitradio City. 15 hodin a 17 minut. S vámi Vincent, taky Dominik. No už píšete na 777-937-777. Já myslím, že lepší dopravní situaci, v uvozovkách lepší, jsme si pro nasazení vás dopravní hlídky nemohli vybrat. Každý den rozdáme 2000 někomu, kdo nám napíše na WhatsApp, nahraje hlasovku a vy tak činíte. Tak se mrknem, co se děje.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V Tyrkově ulici před Litochlebským náměstím před kruhovým objezdem došlo k nehodě směrem na Háje. Částečně dvě osobní auta blokují pravý jízdní pruh. Delší zdržení jste hlásili také z Pražského okruhu, a to od úrovně Jesenice nebo k Velské ulici, a to od sjezdu z D8 směrem na Hloubětín.
3: A píšete nám taky: klasika Dejvice, nájezd do tunelu směr Troja peklo, takže jeď směrem dál centrum a najeď až dalším nájezdem do tunelu.
2: Děkujeme za tuto zprávu. Podobně můžete napsat nebo nahrát hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a jak už říkal Dominik, vyhrát plnou nádrž.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slavy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Nejširší výběr trekových bot?
10: Protrek.
9: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
10: Protrek.
9: Analýza chodidla?
10: Protrek.
9: Dobrá káva?
10: Protrek.
9: Jsme Protrek, první speciálka na trekové boty v České republice.
10: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
11: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
14: Oh, špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
7: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: The Radio. A přesně půl čtvrtá posloucháte Hit Radio City. Díky, že i při pondělku jste si nás vybrali jako parťáky. Je tady Vincent a Dominik a my vás budeme zvat na místa, kde je to aspoň klimatizovaný.
1: Palení bradavic? Pokud máte bradavice před létem v sandálích. Nechtěli jsme vás pozvat, protože v Praze bude mít Harry Potter v obrovskou exhibici. Má tady být jako gigantický rekvizity, kusy scén, nějaký jako hologramy.
0: Jako z filmu originál?
1: No právě, že tady mají být i kostýmy originální.
0: Stý.
1: Akorát, že jsem se koukal a ta exhibice je asi jako v 5 jiných zemích.
0: Na jednu.
1: Nevím, asi ne, najednou, asi to nějak prostě cestuje, ale tak jako tak máš muzeum v Londýně, víš, a jo, vlastně si říkám, jestli všude jsou originální kostýmy, tak jako co tady bude u nás? Jako ponožka Harryho, nebo jako
0: ne, jaký? Ta druhá, co dostal doby a nebyla na kameře.
1: Ano, jasně, takže ta druhá ponožka, ta méně slavná ponožka Harryho Pottera. To je krásný. No a nebo jako místo klace, místo jeho hůlky, tady bude prototyp klacek, který nás inspiroval.
0: Ježiš, jak by to mohlo vypadat? No tak sáhnou určitě po českých hercích, nějakých komparzistech. Myslím, že v Orlové probíhal casting na Dobbyho, to bude nějaký dítě.
1: Nějaký negramotný dítě našli.
0: Vybírat vstupný bude kdo? No, byly ty skřeti.
1: A Gringotovi, ano.
0: Takže Honza Kraus na vstupným.
1: Jo.
0: Zveme vás tam, Klimu Maj. Čarovnou.
1: Tribune and back.

0: 15.38, to je aktuální čas, Damiano David, posloucháte Hit Radio City a s vámi Dominik i Vincent. Jeden z nás tady oslavuje dnešní den a vy o tom nevíte. Možná i spousta z vás oslavuje. O jaký jde den?
1: On takhle má pravdu, jo, ale to. Jenom ať chápete, co se děje. Já nenosím prostě spodní prádlo, protože proč bych to pro boha živýho dělal?
0: A dnes je Mezinárodní den bez kalhotek.
1: No ano, a já nenosím kalhotky, teda jakože vlastně nikdy. Domčo, ty dneska nemáš speciální den, že den bez kalhotek?
0: Dneska jsem to nedodržel, ale říkám si pro vás, vážení, bych se i hecnul.
1: Ale víte, jak je to příjemný, přátelé? Sundejte si ty trenky, teda za předpokladu, že máte kalhoty samozřejmě, jo? Pokud máte sukně a nejste zrovna skotové, tak prosím, nechte ty trenky na sobě. Ale to je tak osvobozující, ten vzduch, ten svěží vítr.
0: Takhle při pondělku, všichni si už čtvrtý den stěžujeme na neskutečné teploty. Fakt to je tak, pomáhá to.
1: Ale protože máte trenýrky, to je, kdybyste měli kombinézu a říkali jste, o mě je vedro.
0: Se líbí, že je Mezinárodní den bez kalhotek a skončilo to tím, že dva chlapy v rádiu nabádají ostatní muže, aby si sundali ty trenky.
1: No, počkej, proč si myslíš, že já mluvím k mužům? Teď je to Mezinárodní den bez kalhotek.
0: Jo, ta.
1: No nic, no, tak, ale, tak v nejhorším se prostě přestěhujeme do toho Skotska. My máme, ne, jako Hit Radio Edinburgh.
0: Samozřejmě, pobočka.
1: No, tak, right, let's go.
0: Trenky, kalhoty, cokoliv tam máte, dejte to dolů.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradycz.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hradycz.cz.
5: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Poznáváte to?
11: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
10: Ale s tím bude konec.
11: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
10: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
11: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
10: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
11: Děkujeme za trpělivost.
10: Vaše hlavní město Praha.

0: obuv ví.
1: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
8: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: Dlouho v Praze nebyli. Depeche Mode, možná ví, jaký teploty tady máme. Za 10 minut je tady čtvrtá, posloucháte Hit Radio City. Blíží se nám tedy zprávy. Co si myslíte o téhle větě? Dobře poslouchejte. Ulice centra metropole chladí dobrovolní hasiči. Právě teď.
1: To je jako nějaký pán s takovou stříkací pistolí, nebo?
0: Dobrovolní hasiči s hadicema teď běhají po ulicích Prahy? Na Staroměstském náměstí a tak dále.
1: A jsou aspoň hezký.
0: Fotí kalendář možná.
1: Fotí kalendář, ano, a dámy se ho počí.
0: Pokud chcete na nějaký pražský místo pořádně vyhřátý, se jít osvěžit, tak za chvilku řekneme kompletní seznam.
1: Já si myslím, že tady ty páni jako nemůžou říkat, jo, já jsem hasič. Víš, prostě, jestli dobrovolně se zběhl na Staromá kacák až tam na ženský vodu, tak prostě fajn, máš hezký odpoledne, ale...
0: Oni ví, že je ten den bez kalhotek, víš co? David Kušner, to by mohlo fungovat. Hezké odpoledne a za chvilku zprávy.

0: Za 2 minuty je tady 4. A chcete dvojku na plnou nádrž? 2000 tady každý den rozdáváme. Chcete na Hit Radio City vědět, co pro to udělat? No tak poslouchejte, vrknem se na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Od Černáku se už táhne kolona až po Štěrboholi, tady narůstá zdržení na 15 minut až 20 minut. Popojíždět budete také Barandákem a Dobřískou na vjezdu do metropole. Na úrovni Hloubětína počítejte s nehodou a ta vás brzdí už od sjezdu z D8, také ulice v Holešovičkách směrem k tunelům nebo Argentinská na vjezdu z metropole. I to jsou místa se sílícím odpoledním provozem. Menší nehoda je hlášena z Pražského okruhu na výjezdu z Lohkova směrem k letišti. Tady se zdržíte zatím do 10 minut. No a pokud chcete, jak říkal Dominik, vyhrát plnou nádrž, zkuste nám napsat do SMSky nebo nahrát na WhatsApp hlasovku, kudy projíždíte, jak to tam vypadá, kolik se zdržíte, 777-937-777.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Ulice centra metropole chladí dobrovolní hasiči z Prahy 1. Od neděle kropí vytížená místa, jako je Staromák nebo okolí Pražského hradu. Vyrazí také na výstaviště v Holešovicích, kde pomohou s ochlazováním prostoru olympiády dětí a mládeže. Ke kropení používají vodu z hasičské nádrže, která není určená ke konzumaci. Vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády o složení delegace na summitu NATO v Ankaře zveřejní hrad zítra v 10 dopoledne. Kabinet dnes uvedl, že ve složení delegace prezident republiky není. Misi povede premiér Babiš, doplní ho ministři obrany Zuna a zahraničí Macinka. Summit se koná 7. a 8. července. Na jihozápad Čech už opět dorazily silné bouřky, místy jsou doprovázeny i krupobytím. Objevují se hlavně na Plzeňsku a také na Šumavě. Bouřky pak zamíří na Hradec Králové nebo Partnerů.

0: Dubice. Varování před nimi platí až do 11. hodiny večer.
1: City Extra.
0: Kinobus dopravního podniku zahájil už své 19. letní turné. Až do začátku září nabídne desítky promítání pod širým nebem na 11 místech naší metropole. Na co se mohou návštěvníci těšit, přiblíží za dopravní podnik Aneta Řehková.
2: Diváci se mohou těšit na oblíbené české i zahraniční filmy, komedie, rodinné snímky i novinky posledních let. Na místě nebude chybět ani možnost zakoupit si občerstvení, a co včetně popcornu, pici, kvesadil, točeného piva nebo limonád. K dispozici budou tradičně také deky a toalety.
0: Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka a vstup je zdarma.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: V průběhu dnešního odpoledne většinou polojasná oblačná obloha, objevit se mohou přehánky, velmi výjimečně bouřky. Teploty se pohybují kolem 30 stupňů, nejnižší teploty do rána budou klesat na 18 až 15. Tvořit se mohou mlhy, no a zítra nás čeká polojasný, místy oblačný den s maximální teplotou kolem 28.
1: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
4: A už jsme tam. A už to nejde ven. 2 minuty po 16:00. Je tady další pracovní týden. Hezké pondělí, Vinco.
5: Jsme živě?
4: Ano.
5: Že cokoliv, co teď dělám, tak už to nemůžu vzít zpátky.
4: Po 4 měsících zde?
5: My jsme byli 4 měsíce živě?
4: A jste to poslouchali?
5: Tam někdo je, alo?
4: Je na vás moc horko, přátelé, protože v Praze je takový horko, že do sebe tramvaje dělají berany duc.
5: My jsme 2 berani, Domčo, co kdyby jsme se taky dali spolu, berany duc.
4: To horko dělá s určitými lidmi určité věci.
5: No, proto se říká, že jsou to, víš co, teplotně ovlivnění.
1: Hit Radio City.
4: To není možný, co zahrajem. Vždycky to sedne, tak si tuhle romanci dejte s náma. Welcome to the Black Parade. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio City? Nebo Cyril?
1: Aha.
0: 16 hodin 11 minut. S vámi Vincent a taky Dominik. Přátelé, existují melodie, které se do našich srdcí vepíšou navždy. Vždycky si na ně vzpomenem. Husina po celém těle. Ne, a už ne. Proč o tom mluvím? Když jsme tady zmiňovali s Vincentem místa, kam se v těchto teplotách schovat, kino je docela fajn, tam je klima na plný perdy. No a já jsem to využil k tomu, aby jsme šli na Toy Story 5.
2: A jaký to je? Hele, většinou to bývá tak, že když je něco dvojka, trojka, už to není ončo. Čtyřka si říkáš, Jarko, proč nám to děláte? Pětka, už ani neděláme, že to děláte.
0: No tak prosím vás, Quentin Tarantino se mýlil. Protože Quentin Tarantino... Aha.
2: Tak frajere.
0: Tak s tím pultem zase tak dobře neumím, jak jsi si myslel.
2: Takže jako Quentin Tarantino se mýlil úplně stejně jako ty v tom, když ses rozhodl, že ten podkres zvládneš.
0: Myslím, že DJ jsem lepší. Každopádně, ne, že Toy Story je lepší a lepší, ale Toy Story 5, pokud jste viděli trailery, je o tom, že se tam ty fyzické hračky setkávají s tablety a různými technologiemi. To všichni víme. A on říkal, že Toy Story mělo skončit trojkou a potom je to zbytečný, ale to je přesně ten film, který teď potřebujeme. Proč? Ono není vyobrazováno svět tabletů a technologií jako něco špatného. Oni ty hračky, ty tablety to myslí s dětmi dobře, ale vidíte tam v rámci toho příběhu. Fakt na to vemte děti a potom vedle nich budete brečet jako já vedle Alexe. Jsou tam vykreslovány jako, že to myslí s těma dětma dobře, ale zkrátka dokážou i ty špatné věci, jako když třeba ta malá se zapojí do nějaký konverzace, teď tam začnou šikanovat a tím příběhem nám tvůrci ukazují ten dopad v reálném čase, protože my rodičové víme, tablety jsou špatné, i děti to kolikrát ví. Ale tady to vidíte v příběhu.
2: A ty příběhy, ty nám právě pomůžou ten příběh dostat mu to na ponaučení až k tomu srdci. Třeba jako Dominik si z dnešního příběhu tohoto vstupu vzal až k srdci, že to nebude vzdávat a příště dá 4 ty písničky najednou.
0: Příště dám 4 a vy to co zkousnete.
2: Já to miluju.
0: No prosím. To bylo hladký. Rieb, hezké odpoledne a vemte děcka do kina.

0: Scooter, je to tak? 16 hodin, 19 minut, posloucháte Hit Radio City a od hitů se na chvilku odpočineme. I když vy ne. Vy jste naše dopravní hlídka v akci a píšete na 777-937-777, kde to jede, kde to stojí. 2000 pořád visí ve vzduchu na plnou nádrž. Tak se podíváme, kde to jak jede.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Na tom skútru by to třeba mohlo být rychlejší přes Prahu, pokud nám chcete dělat dopravní hlídku. Každopádně teď počítejte s narůstajícími kolonami na sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete k D1, ale také v opačném směru, kde v ulici k Barandovu na sjezdu na okruh hlásíte nehodu, takže samotná ulice k Barandovu popojíždí a také tento směr k letišti tady nabíráte zpoždění kolem 15 minut. Také Barandiága do Břízka směrem do centra, tady počítejte minimálně s 10 minutami. A píšete nám také SMSky vy, jako naše dopravní hlídka?
3: Ano, píše nám Holešovičky směr Letňany stojí, opakují hlášení, Holešovičky směr Letňany stojí.
2: Tak SMSky pište a na WhatsApp nahrávejte hlasovky 777-937-777.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
15: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
16: Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu.
15: Naše rada zní:
17: Stěhování Krbec všechno zařídí.
18: Stěhování krbec.cz.
19: Stěhovací a vyklízecí služby.
18: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
20: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: rádě teplo nebo zima, tohle se hodí vždycky. Linkin Park, posloucháte Hit Radio City. 16 hodin a za 2 minuty půl k tomu. No, my jsme nezapomněli. Ale vypadá to, že vy možná jo. Nepoužitelní už za chvíli, pište na číslo 777-937-777. 10 otázek je ready a o co tenhle týden hrajeme?
1: Hrajeme o možnost, abyste byli v létě neuvěřitelně sexy. Hrajeme totiž o 4 registrace na závod Urban Challenge Praha na Vyšehradě, který bude probíhat 26. až 27. června. Takže možnost si zasoutěžit, bejt o něco lepší člověk s náma opět zdarma.
0: 777-937-777, pište, jsem nepoužitelný a za chvilku jdeme hrát.

0: Piju si ty Rihanna 16.32. S vámi Dominik a Vinca. A taky Petra. Vy neznáte Petru, no tak poznáte.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj Petro, kdy máš padla?
2: Pět.
3: Jsi nějaký šéf, který se jí na něco ptá. Petro?
2: Ano.
3: A ty bys ráda závodila?
2: Tak já ráda vždycky závodím.
3: Takže jsi soutěživá chorobně, příšerně moc, nebo zdravě?
2: A zdravě.
0: My tady máme totiž 4 registrace pro toho nejrychlejšího na závod Urban Challenge Praha. V tom závodu nemusí být potom nejrychlejší, ale tak si říkám, že vlastně, kdo to vyhraje, tak zase se může rozdělit s těmi ostatními, když má tolik registrací. Na jednoho to nevíde, pravda.
3: Máš 3 kamarády nebo kámošky, který by to s tebou šli, nebo máš spíš jako línější kamarády, než seš ty?
2: Já si myslím, že těch kamarádů, co by šli, je víc.
3: Teda ty seš dobrý společnosti, teda teď už ne, když jsi s náma samozřejmě, ale jinak očividně ano.
2: Jo.
0: Pojďme to vyhrát hlavně, pojďme být nejrychlejší, 10 otázek a na to 10 špatných odpovědí. Jsi ready?
2: No nevím, ale pokusím se.
3: A ještě tě jenom upozorním, že nesmíš nikdy na nic odpovědět dvakrát stejně, je to jasný?
2: Jo.
3: Tak jo,
2: jo.
3: Tak se připrav, protože my začínáme za 3, 2, 1, start!
0: Co je součástí pražské MHD?
2: Mlíko.
0: Kdy nás čeká nejbližší svátek?
2: Včera.
0: Kolik dní zbývá do konce školního roku?
2: 83.
0: Jak křičí prvňáček?
2: Nekřičí.
0: Jak křičí učitel? Dokonči hit. Je léto a já všechno v...
2: Prdeli mám.
0: Jakým způsobem se pohybuje klokan?
2: Plaví se.
0: Kdo zpívá v kapele Brixton?
2: Petra Tomíčková.
0: Jakou barvu má Pikachu?
2: Modrou.
0: Na očích nosíme sluneční?
2: Čočky.
3: Stop. Tak. Musím ti teda říct rovnou, že máš nádherný odpovědi. Za to dokonči hit, je léto a já všechno. Za to si můžeme asi trošku sami, co? Domče, to se asi nebudeme na nikoho zlobit.
0: Jo. Originál to nepřečilo, tak
3: ne
0: vulgáři.
3: Ne. Prosím tě, ty jsi říkala, že součástí pražské MHD je mlíko?
2: No.
3: To bych chtěl vidět v tomhle vedru. To by bylo jako poslední věc, co tomu chybí, je mlíko v tom MHDčku.
2: No, to jo.
3: No každopádně, hele, tvůj čas je 45.77, což je, myslím si, v parním létě slušná startovací laťka pro všechny.
2: Super.
0: Skvělej čas. Já myslím, že na tom závodě by to byl jako rekord.
3: No to ano, to je možná první infarkt, bude 45.77.
0: My ti držíme palce, vzhledem k tomu, že je pondělí, rozehrála to krásně. Měj se krásně, ahoj.
3: Děkujeme, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: No a zítra stejný čas, stejný místo, zase pokračujeme 4 registrace na závod Urban Challenge Praha.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: 16.42, posloucháte Hit Radio City. Písničky na sebe nenavazují, vysílání na sebe nenavazuje, všechno se hroutí, věci začínají pozdě. To není situace tady, to je v rozhlase a ČT.
1: Jo, ty asi mluvíš o té stávce.
0: Stávka, ale ten způsob, jak se rozhodli stávkovat?
1: No, oni si všichni vzali na sebe vlastně jako černý oblečení a vyšli do ulic. A teď se tam všichni pečou. A já vlastně si říkám, jestli taková ta obdoba toho, když máš hladovky, víš, jako že držíš hladovku, tak jestli tohle je, že držej teplovku.
0: To držíme my pravidelně.
1: Že prostě jako, ano. A my jsme prostě řekli, my dosáhneme tělesné teploty 45 stupňů, pokud to opět nezavedete.
0: Upečou se.
1: Upečou se, my se tady upečem. To je takový jiný Žižka.
0: Pečený kavky do huby.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
5: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: www.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá, Vyťardo.
6: www.juninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
9: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
8: www.mirakulum.cz.
10: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
11: Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Tak pozor na něj, Leony, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin 54 minut. S vámi Vincent, taky Dominik a hledíme Lucce pod ruce, co chystá na nás všechny ve zprávách. Olympiáda dětí a mládeže, právě začal 23. ročník v Praze. Byl jsi někdy?
1: Já jsem jednou byl kvalifikovaný na nějakou takovou tu zeměpisnou olympiádu, ale to bylo proto, že jsem podváděl. My jsme měli nějaký test, přesně zeměpisnej, a měli jsme test z řek. Jakože řeky a jezera a
0: to
1: vody.
0: To jsem nikdy neuměl. No.
1: A my jsme to měli na té učebnici namalovaný. Na té učebnici byly normálně jako dekorace té učebnice, byla všechny ty řeky. Já jsem si vzal ten test, jenom jsem to celý prostě popsal, co jsem tam viděl. A potom za mnou přišli, řekli si, on je asi geniální, on zná každou prostě jako
0: učebnice jako
1: říčku. Normálně on zná každý žbluňk v Česku. No, viděl jsem úplný prd, že jo, takže jsem potom se přiznal, protože jsem nechtěl nikam jet. Pochybuju, že tu učebnici by mi tam dovolili.
0: Každopádně doufám, že tahle generace podfukářů, já jsem byl podobnej docela, odrostla a dětem přejem nabitý znalosti.
1: Mm-hmm, jo, to přesně, děti už dneska nepodvádějí.
0: Ne, to se neděje.
2: Praha nikdy nespí, jen občas stojí v koloně. Proto máš nás, odpolední show Hit Radio City.

0: Přesně za minutu pátá hodina, poslední hit. Ale tyhle hoďky Pitbull a Chris Brown na Hit Radio City. Mrkneme se na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na úrovni Hloubětí na stále v obou směrech počítejte s kolonami. Je to kvůli silnějšímu odpolednímu provozu, ale také kvůli dopravní nehodě. To hlásíte také na úrovni Záběhlic, pokud jedete dál na Europark, případně Štěrboholi. Tady se připravte na 10 minut v aktuální koloně. Po pojíždí Barandiáka do Břízka směrem do centra, taktéž kvůli menší dopravní nehodě. A komplikace jsou stále také na Pražském okruhu, a to na úrovni ulice k Barandovu směrem k letišti nebo v opačném směru na úrovni Ořechů i Jinočan směrem k D1. Vaše dopravní info dál pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777. Stále máte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, vítejte u dnešního vydání aktuálně z Metropole. Zdraví Lucie Daňková. V Praze začal 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Podobnou akci Praha hostí vůbec poprvé. Slavnostní zahájení proběhlo v Edenu, ale tisíce mladých sportovců

0: sportovců budou předvádět své dovednosti až do čtvrtka. Pozve nás radní pro sport a volný čas Antonín Klecanda.
1: Srdečně bych pozval všechny posluchače, aby se mohli zúčastnit některého z závodů dětí a mládeže. Na 33 pražských sportovištích běhají, trénují a předvádí své skvělé výkony žáci od 12 do 16 let. Můžete přijít například na kanoistiku v Pražské Troji, na házenou do Kobylis nebo na Slávy, na florbal, ať už do haly na 11 či do haly na Jižním městě, po případě na další sportoviště.
0: Seznam sportoviště najdeme na webu Olympiády dětí a mládeže, nebo můžeme dorazit na výstaviště Holešovice, kde je ode dneška otevřený olympijský dům,
1: ve kterém si můžou zájemci vyzkoušet například první pomoc, setkat se s olympioniky anebo prožít medailové ceremoniály, jelikož každý večer a odpoledne budou rozdávány úspěšným sportovcům medaile.
0: Na všech sportovištích i u jednotlivých disciplín uvidíme jako ambasadory známé sportovce. No a fandit se bude zdarma.
1: Mnohé sportovní hvězdy jsou ať už ambasadory jednotlivých sportů nebo krajů a vyskytují se na těch sportovištích. Dnes ráno například návštěvníky na výstaviště přivítal Martin Doktor i mnozí další sportovci. Všechno je s přístupem zdarma, takže se můžete těšit, jestli zafandíte nebo si prohlídnete ten olympijský dům, po případě si i něco vyzkoušíte. A akce se koná až do čtvrtka, kdy večer bude slavnostní zakončení právě na pražském výstavišti u fontány.
0: Dnešní vydání aktuálně z Metropole končí. Další pro vás budeme mít za týden.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Teď odpoledne a postupně na večer přibývání mraků, výjimečně přeháňka nebo také bouřka. Teploty budou do rána pak klesat na 18 až 15 stupňů. Většinou bude polojasno, ráno se vytvoří mlhy. No a zítřejší den slabé ochlazení na 27 až 29 stupňů a většinou čekáme polojasnou oblohu.
3: Karlína na Barrandov, z Vinohrad na Břevno, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního hitrádia City.
4: 5 hodin k tomu 4 minuty, zdravíme vás, přátelé. Počkat, slyšíte to?
5: Písk, písk, písk.
4: Taky to slyšíš, jo?
5: Písk,
4: to je nádherný. Písk. No to budou asi ty varhany od svatýho Víta. Za 160 míčů. Pamatuješ, jak jsi o tom tady mluvil?
5: Já taky tak podle toho znějí prostě. To jsou andělský zvony. Hele, 160 míčů za to, aby si takhle zapískali na píšťalu. Zapískal by si ty někomu na píšťalu za 160 míčů?
4: Znáš takovýho člověka, co? Který by měl 160 míčů?
5: Takže to není otázka, jako jestli ano nebo ne. Pro tebe to je otázka, kdo?
3: Hit Radio City.
4: Každý má svou cenu, jak se říká. Houdini a Dua Lipa. Hezké odpoledne.

0: 1707. Posloucháte Hit Radio City s Dominikem a taky Vincentem. A teď schovat telefony, jdeme hrát.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
2: Takže přátelé, naše dnešní slovíčko, které se naučíme, i když už ho všichni dobře známe, ten pocit, tak zní hrozně srandovní. Gigil.
0: Gigil?
2: Gigil.
0: Přátelé, nebuďte online, buďte jenom on air s námi a pojďte hádat se mnou. Třeba mi i píchnout, co je to?
2: Ne, řekni to ty.
0: Gigil.
2: Gigil.
0: Nějaký dítě, co ti oznámí, že na sebe něco gigil.
2: Já jsem to na sebe gigil. Takže to je to, jo? Kam tě to táhne? Nějakým jako dětem.
0: Nebo ten z Pána prstenu.
2: To je glum glum.
0: Ne, to je Gimli.
2: Jo, no ale vlastně seš jako blízko u těch dětí. Takhle ti aspoň jako trošku řeknu, že to není úplně mimo. Ten Gimli už trošku mimo je. Teda,
0: a tak jo. Je malej. Gigil. Kamarádi, 777-937-777, to je to číslo, kde vy prosím poraďte, protože bez internetu se na to dá přijít, ne?
2: No ještě něco, frajere, pojď.
0: Gigil.
2: Gigil.
0: No, je to jako Gal Gadot, tak její dcera nepojmenovala i Gigil.
2: A když, tak dobře, tak prvno to přes tu Gal Gadot. Co zažíváš, když se koukáš na Gal Gadot?
0: Zrušení.
2: Dobře, tak zrušení to není, ale...
0: Zrušení a děti, ne.
2: Ne, ale gigil, je to něco, když se na někoho koukáš. No, hele, možná si to ještě promysli, protože už ta tvoje hlava jde špatným směrem.
0: Když vidím cizí dítě a mám chuť ho okřiknout.
2: Je to... Přesně ono, ale něco úplně jakoby obrácenýho.
0: Děkuju. Tak pište 777-937-777, mozkový závit. My jednou na 100%, tak si dáme nějaký hit.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio.
0: V hitech pokračuje, myslím, že 3 minuty jsou na přemýšlení nad Gigil až. Imagine Dragons.

0: 17 hodin a 13 minut k tomu. Posloucháte Hit Radio City s Vincou a také Dominikem. Co je to gigil? No, to se ptá celá Praha a okolí.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
2: Takže přátelé, váš úkol zněl jednoduše. Uhádnout, aniž byste se museli juknout do svých zázračných krabiček, co to pro boha znamená gigil.
1: Negoogli to.
2: Tomčo, máš nějaký tip? Nebo tipil?
0: No, nápověda byla, že se to týká nějak dětí. A mně jako gigil připadá takovej ten výraz, co mají dva rodičové, když si jich děti spolu začnou hrát.
2: Hele, nemusí to být jenom na děti. A já jsem ti poradil. Řekl jsem ti, že to je něco, když se třeba koukáš na dítě, tak to můžeš zažít. Ty jsi ovšem přišel s teorií, že to je vlastně nenávistná věc, protože očividně nenávidíš cizí děti. A teď si na chvilku představ, že by si nebyl cynik a měl je rád.
0: A to dítě je moje nebo cizí teda?
2: No, tak dobře, tak třeba tvoje.
0: Když je mé, tak samozřejmě cítím hrdost. To, že jablko nepadlo daleko od stromu a že je to pašák jako já. To je gigil.
2: Dobře, a teďkon si představ na sekundu, že by si nebyl egocentrický maniak.
0: Ježišmarja, ty blázni.
2: Ale já jsem se to taky dovedl představit, zkus to taky. Gigil. Je to něco, dobře, tak já ti pomůžu, není to jenom dítě, ale je to vlastně dítě i v té kategorii.
0: Co je ještě v kategorii dětí? Pomozte mi, kamarádi.
2: Štěňátka.
0: Vidím, jasně, mládě prostě.
2: Mládě, třeba, ano.
0: Vidím nějaký mládě. A mám nutkání ho chránit.
2: Jo, hele, jdeš dobrým směrem. A teď si představ, že bys si měl pazvláštní chuť ho ne chránit, ale vlastně mu trošičku ublížit.
0: Tak je to pozitivní nebo negativní?
2: Je to pozitivní, ale je to, my jsme zvláštní společnost, očividně, víš, když máme tohle slovíčko.
0: Mám před sebou štěňátko a mám gigil.
2: Já ti to řeknu.
0: Dobře.
1: Negoogli to.
0: Řekni nám to.
2: Domčo, gigil je silné nutkání zmáčknout nebo sevřít něco nesnesitelně roztomilého.
0: Tohle?
2: Chápeš to? Vidíš, miminko, štěňátko, a máš takovou tu chodí úplně
0: rozmáčknout.
2: A máš ten gigil. Já mám gigil.
0: To má slovo.
2: To má slovo. Hustý.
0: Tak to mám často,
2: no,
0: ale.
2: A víš, podle čeho to je? Protože ten zvuk je podle toho, když to dítě zmáčkneš až moc.
0: Gigil!
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit
0: Radio. Jsme chytřejší zase o další slovíčko. Víme, co je to gigil. Dokolika se počítá žena jako dítě? Můžu mít gigil u Aláži?
2: Někdo určitě měl.

0: Strejda Ričí a Domi Aláďa, jejich novej hit na Hit Radio City. 17.20 přesně, mrkneme se na cesty.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Připomínám komplikace v Kbelské ulici na příjezdu na Hloubětín. Tady je zdržení kolem 10 minut. Stále přetrvávající kolona v okolí Motola, v Bělohorské Patočkově ulici před vjezdem k tunelům. A také do Břízka, tady směrem do tunelu Mrázovka hlásíte menší nehodu s 10-minutovým popojížděním. No a kde je naše dopravní hlídka, Dominiku? Dominiku, Vincente, promiň.
3: Ahoj, Vincent, těším mě. Ahoj, tak já vám teď řeknu i celou zprávu, dokonce i se smajlíky. Tak. Ahoj, tak na Kbelské směr D8 kolona a skáčeme naším novým mumínkem. Každé auto musí mít jméno, napsáno v závorce. Potom následuje smajlík se svatozáří. To si tak vyzvednete auto, chcete ho projet a zatím jen skáčete přískokem Mia. Tak Mio, my zdravíme mumínka a přejeme hodně zdaru na silnicích.
2: Taky podobné hlasovky můžete buď to psát do SMSky nebo ty hlasovky nahrávat. Na WhatsApp hrajete o plnou nádrž 777 937 777.
0: A za 10 minut vybereme, ano, komu pošlem 2 litry.
3: Jinak skvělá práce, Marie.
2: Petře.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz. To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj, Richarde, vítej zase u nás.
5: Ahoj.
4: Richarde, ty jsi ze Slevomatu.
5: Je to tak.
4: Jo, nemáš náhodou vyloženě něco podpultového, co by si nám tady tak říkajíc podsunul jako takovou nějakou, hele, exkluzivní informaci?
5: No, já nevím, co všechno můžu prozradit. To cestování můžu dneska. Kejvě na mě tady naše supervizorka, že můžu. Takže když si teď otevřete Slevomat, tak tam najdete takovou jako specialitku, která je vytvořena přímo pro začátek prázdnin.
4: Takže cestování.
5: Přesně. A právě tím, že je to největší sezona, tak je to jedna z největších kampaní, kterou děláme. Pojď si to říct, Nadí, ty jsi to připravovala, tak nám to prozradíš.
6: Uf, no tak dobré, no. Tak já vás všetkých zdravím.
4: Ahoj, Nadí.
6: A Ryža správně hovoril, keďže leto je tu a s ním mají chuť cestovat, my jsme to na Slevomate teda podporili obrovskými sezonnými zľavami na ty nejoblíbenější ponuky na cestování. Či už chcete zostať v Česku, v zahraničí, milujete hory, jazera, more. No prostě přijde si na chuť úplně každý.
4: Takže se vlastně teď nejvíc z celého roku vyplatí nakupovat dovolenou.
6: Jakoby, když jde o podpultovou informaci, tak vám povím len toľko, že se rozhodně neoplatí čekat.
4: Chcete mi naznačit, že lepší už to nebude?
6: Jakoby zase máme samozřejmě připravené nějaké další esa, ale teraz je to fakt nabombené.
4: No tak díky moc za podpultovku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Oh. Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život.
12: A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Ale zase tě naučil řídit.
17: A, no. No,
16: co David, má něco takového, nějakého strašáka?
18: Cyklisti asi. Já fakt? Jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
16: Aha. Kolik jich padlo, co během?
18: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl a zvláštní odrůda kolař.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Alex Voren na Hitradio City a za pár vteřinou, že tady půl šestá. Vámi Dominik a taky Vincent a taky máme ohromnou radost, že můžeme oznámit, kdo vyhraje 2000 na benzín dneska. Tak se to uděláme teď.
1: To řekneme, já nevím to jméno.
0: A vím.
1: Tak mám ho hádat?
0: Zkus.
1: Jaký písmeno je první?
0: L.
1: L, je to žena?
0: Mhm.
1: Máme ji taky tady u nás?
0: Ne.
1: Lenka?
0: Myslím, že ne. Ne.
1: Druhý písmeno?
0: I.
1: Libuše?
0: Ne.
1: Ne. Linda? Ligacava?
0: Počkej, Linda... Ne, to je jiný jméno.
1: Tak řekni, na co to začíná, na co to končí, celý to zbytek písmena.
0: První a poslední hláska je Linda.
1: A není to Linda?
0: Já nevím, mail takovej nemá, je to Lida.
1: Lida, no aha.
0: Lida.
1: Takže to začíná nula a končí to na Ida.
0: A Linda není Lida.
1: Ne, není, ale už jí dej pro boha ten benzín.
0: Já si mám 2000, pardon, moc se omlouváme, tady máte dvojku.
1: No.
0: A zítra v tom pokračujeme pro každýho. Kde je naší dopravní hlídkou?

0: míří přímo vám. Jo, gorgeous. Posloucháte Hit Radio City, Baby Bird, s vámi Vince a taky Dominik. Před malou chvíli jsme předali tvák.
1: Já jsem prostě chtěl říct you're gorgeous a řekl si yo gorgeous.
0: To je ta Orlova. Ta se nepřepíše. Každopádně my jsme tady řešili novou výherkyni dneska 2000. Na benzín jsme rozdali, ona se jmenuje Lída. A já se fakt zarazil, že Linda je stejný jméno. A tak jsem se na účet toho podíval na kalendář, doma dneska svátek. Pavla. A to není, prosím vás, Pavlína.
1: Pavlína. A Pavlína není to stejný?
0: Ne, moje přítelkyně je Pavlína. Chudákovi dneska přijde zase 10 blahopřání k svátku.
1: Takže Josef a Pepa je to stejný, ale Pavla a Pavlína není to stejný.
0: Jsou dvě úplně jiný jména a existuje spousta takových jmen, jsme zjistili, který vlastně zní podobně, ale v kalendáři jsou úplně jinde.
1: A teda Kristýna s tvrdým a Kristýna s někým jsou dvě zase dvě jiný jména?
0: Taky.
1: Hana a Johana?
0: Johana! No,
1: tady jsi vzpomněl. Johana! Dobře. Alex a Alexandr?
0: Taky. To jsou dvě jiné Alexovi, mému synovi, každý říká, my to máme všichni v rodině, tyjo. Alexandr je Saša,
1: no.
0: Ale Alex není Alexandr.
1: A je Alex Saša?
0: Není.
1: Dobře. A Matěj a Matyáš, to je takový hraniční.
0: Tam je to hraniční Maty, že Maty, jo, nevíš,
1: no, ale hlavně Matěj a Matyáš jsou jako dva jiný lidi, ale vlastně jako nejsou.
0: Nejsou, každý no. Je typově jiný.
1: A pak máš takový ty jako Ráďa a Radovan.
0: No, protože Radovanovi můžete říkat Ráďa.
1: Ano, já myslím, že Radovan je Ráďa, který mu došla trpělivost, že mu někdo říká Ráďo.
2: Zlepší si náladu.
3: Hit Radio City. Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
4: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
5: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.

0: Timex.cz. Timex, značka hodinek, kterou znáte. Timex, kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvivolavka.cz.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky. CZ.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
15: Hit Radio.
16: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradio City.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
18: Matracezahubičku.cz.
19: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
20: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio City je zpátky.

0: Benson Boone, posloucháte Hit Radio City a my přejeme už skoro vlastně hezký večer.
1: Pokud vás čeká nádherný večer, Dominik vám dal jasný tip. Toy Story s dětma, bez dětí, já jsem vám dal jasný tip, že gigil je nové slovíčko, které znamená, že když je něco strašně roztomilého, vy to nesmíte mít tu chuť rozmáčknout na kaši, prosím.
0: Něco jsme se dneska naučili a vy jste něco vyhráli, od toho tady jsme, aby jsme každý odpoledne byli vaši parťáci. Jo, a na ten příběh hraček klidně jděte sami, stejně tam ty děcka taháme a milujeme to jenom my.
1: Aha, takže takhle to je.
0: Legitimizujme, aby jsme my dospěláci mohli brečet v kině sami 2 hodiny.
1: Pojď, Domčo, jdeme. Já tě budu držet, budu tě hladit vlásky a budu doufat, že ti z toho Turecka nevypadnou.
0: Tak pa.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony na zhruba 10 minut hlásíte od Černáku, pak po Štěrboholi dál do centra. Popojíždět budete Baranďákem a Dobřískou, no a zdržení kolem 5 až 10 minut ještě hlásíte z Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Delegace povede sám premiér Babiš, doplní ho ministři obrany Zuna a zahraničí Macenka.
13: My zkrátka děláme aktivní zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že v minulosti vláda nedělala nic de facto, tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
2: Vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády zveřejní hrad zítra v 10 dopoledne. Summit se koná 7. a 8. července. Na více než 2 hodiny dnes omezil dění u brněnského hlavního nádraží nález letecké pumy. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Provoz na nádraží a na železničním koridoru byl přerušený. Pyrotechnik munici zneškodnil zhruba hodinu popoledni. Víkendové bouřky způsobily klientům pojišťoven podle jejich odhadů tisíce škod za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bude zejména ze středních a západních Čech. Rozsah škod upřesní v dalších dnech. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová nesmí 4 roky na kurty. Důvodem zákazu činnosti je neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole. Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030.
14: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
2: Polojasná oblačná obloha, z kraje noci ještě přehánky nebo výjimečně i bouřky. K ránu se mohou tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty 19 až 14 stupňů, na severu a severovýchodě 12, no a ráno polojasné, skoro jasné během dne přibývání mraku, opět ojediněle přehánka či bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy tepleji.
15: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. A co? Je vám vedro. Napro.

New Order Blue Monday 88 single z roku 1983 s vámi Hit Radio Classic a vedro všude, jo, víme, a ještě bude. A já jsem se dneska ráno rozhodla, že to tak nejde, tak jsem si rozhodla, že si koupím větrák. Vy, co jste to někdy podstupovali, víte, že to není jen tak, jo, vybrat ten správnej. Ale přineslo to spoustu legrace, protože věřím, že nejsem v tomhle sama, ale já miluju číst si recenze. Jo, a pokud si chcete přečíst zábavné recenze, tak u větráku to je naprostá nádhara. Jeden pán třeba psal, fouká hodně, ale mohl by foukat víc. OK, dobře, dobře. Pak se tam opakovala klasika, ruší mě u televize. To je blbý, teď je otázka, co je horší, manželka nebo větrák, že jo? No ale nejlepší na těchto recenzích byl jeden pán ze Slovenska. Jako plus uvedl dobře fouká. Jako mínus uvedl iba fouká. Já přemýšlím, co mohl ještě od toho větráku čekat. Jestli něco víc, nějakou přidanou hodnotu. Každopádně, jestli jste někdy narazili na nějakou bláznivou recenzi, nebo třeba vaše podnikání dostalo nějakou šílenou recenzi, pojďte to napsat. Dejte vědět 777-937-777. Podělte se se mnou, jakou nejbláznivější recenzi jste kdy viděli. A přeju, ať vaše větráky a klimatizace hlavně fůkají. K tomu samozřejmě další hity. Za chvíli Fun Factory a právě teď Emma Bunton, What Took You So Long. Tak si to užijte a hezké pondělí.

0: Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli se ctí i v tom příšerném vedru. Údajně ale otázka, prosím vás, na jihozápad Česka. Bičujou vás teď bouřky, všude to totiž píšou a říkají, ale na meteoradaru třeba nic není. Tak jeho západ, dejte vědět, jestli tam fakt máte bouřky, nebo už to třeba přešlo, nebo to nakonec odešlo úplně někam jinam. Ve zbytku Česka jenom vedro, vedro, příšerné vedro. Ale taky ty nejlepší hity, hity a hity. Už za chvíli Monkey Business, Men at Work nebo Mike Oldfield.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
15: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
16: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Monkey Business. Geniální věc. Piece of my life. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Ptala jsem se, jestli na jeho západě prší, jo, protože údajně to tam bičujou bouřky. Tak asi ne. Píše Vlaďka ze Sušice. Přeje krásný podvečer, protože tam mají úplný azuro. Píše, ale prostě nezaprší. Jestli si myslí nahoře, že nám stačí 5 kapek, tak než ty spadnou na zem, tak se vypaří. Což je pravda. Tak můžeme zkusit, já nevím, jestli jste to někdy dělali, ale dělává se, že jo, tanec deště na přivolání. Ideálně byste u toho měli vypadat co nejvíc praštěně. Jo, tak pokud teď zrovna třeba jste na zahradě, jo, nebo na balkoně, nebo i doma v obýváku a extrémně se potíte, pojďte to zkusit. Tematicky. Něco s vodou, jo? Tak skupina Aqua, to by šlo. No a to, co budeme dělat, až začne pršet. My oh my.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker, posloucháte Hit Radio Classic. Ano, i v pondělí večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy, na ty jsme možná i tak trochu zapomněli a je čas si je připomenout. No a pak jsou tu stálice. Songy, který prostě nám v té hlavě občas zní i sami od sebe. Já bych se klidně vsadila, že minimálně každý druhý člověk si tohle občas začne úplně jen tak z ničeho nic zpívat. Já jsem ten druhý člověk, když tak. Modern Talking, Sherry Sherry Lady, taky Bryan Adams nebo Outkast, už za chvíli.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
17: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
19: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
22: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu.
12: soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
13: Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.

Krásný večer, minuta po 19. hodině stále. Ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Ano, a tohle jsou Backstreet Boys.

Private Dancer a Tina Turner v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pojďte se mnou na malý výlet do Londýna. Jo, tam se to má tak, že premiér se vždycky nastěhuje do čísla 10 na Downing Street, tradice. No a součástí toho domu je kocour Larry. Normálně, když si najdete třeba na Google Larry the Cat, tak vám to najde tohodle kocoura, protože on už tam zažil a přežil 6 různých premiérů. Je v podstatě místo nějakého mazlíčka už reálně politická instituce. Jo, on má za úkol vítat hosty, testovat výdrž nábytku, což je u kočky poměrně logický. Neskutečný, neskutečný. A vlastně se mi to docela líbí, tak v jednom městě už byl starosta pes, že jo? Já si myslím, že to je ta cesta, kterou bychom se do budoucna měli vydat. K tomu ty nejlepší hity. Culture Beat.

0: Hit Radio City.
1: Plašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: 21 s námi v éteru Hit Rádia. Pondělí večer. Doufám, že jste v pohodě, že jste to přežili, protože pondělky jsou náročné sami o sobě, to je jasný. Ale k tomu to vedro. A většina z vás asi nemůže pracovat, že v ledničce nebo v mrazáku, ačkoliv to by se teď opravdu nabízelo. Já vždycky teď, když si jdu do mrazáku pro led, tak tam chvilku zůstávám a myslím si, že asi jakoby to nepomáhá ve výsledku, ale ten chvilkový pocit toho ledu na tváři, to je fantastický. Tak jestli půjdete teď třeba do mrazáku, tak si na mě vzpomeňte, jo? No a já vám k tomu pondělnímu večeru doručím alespoň ten nejlepší playlist. Za chvilku Santana a Rob Thomas, taky Kylie Minogue nebo Saš.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. She's

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
3: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tiskulevně.cz.
16: Náplně hned.
17: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
19: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Classic, za námi Saš. Přeju krásný pondělní večer, tropický, ano, ale prosím vás takhle. Může být i hůř, jo. V pražském Klementinu byla v tento den nejvyšší teplota naměřena v roce 2000, což je strašné, ale je to 26 let zpátky. Bylo to 34,9 stupně Celsia. Tak to dneska nebylo. Dobře, o víkendu má být 36, ale uvidíme, jak to dopadne. A nejnižší teplota v tento den byla naměřená v roce 1921. A to prosím pěkně. A teď si užijte to slunce. 6,6 stupně. Si to představte, konec června, ono bylo 6 stupňů. Jo, takže jakože se pečem jasně, ale taky bychom mohli mrznout. A to je podle mě horší. Co vás určitě nesklame, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Čeká nás Alice Springs a teď jsou tu Roxette a Run to You.

0: Jo, prostě tu hudbu umíme. Alice Springs a Jízda na Hit Radio. Krásný pondělní večer, pokud stejně jako já kontrolujete, jestli mají trošku spadnout teploty, alespoň v noci, tak ne. Jo, ale to nevadí, pak zase bude pršet dlouho, my budeme naštvaný, že prší, prostě věčnej koloběh. Já doufám, že aspoň trochu si to sluníčko a to teplo užíváte, protože hele, 22. června, jo, necelý půl rok a už jsme zase v zimě, takže pojďme si to vychutnat. Tím určitě pomůže náš playlist Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Mary Mary, Boyzone nebo John Lennon. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
7: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
6: Ale vyberu si sama.
7: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
6: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
7: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job.

0: krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
1: I táta přece vaří.
2: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
0: www.jonointeriér.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Krásný pondělní večer z Hit Radio s vámi Kateřina Pechová. 8. hodina je tady. A k tomu další hity, teď už Queeni.

Color Factory, It's Always You. Posloucháte Hit Radio. Internetem teď koluje skvělý video. Je tam obrovský gorilák, samec, pohádce se svojí družkou. Je zachycen na videu, jak sedí na schodech a velmi hluboce a intenzivně se zamýšlí. Tak jestli se pohádali s partnerkou, dává to smysl, že mu prostě dala nějaký podněty, nad kterými by se měl zamyslet. Proběhly spekulace, že to je určitě umělá inteligence, protože žádný muž není schopen takhle hluboké a dlouhé myšlenky. Já s nima nesouhlasím a ne, není to umělá inteligence, je to skutečný. Co pánové, taky se hluboce zamýšlíte v pohádce s paní? Nebo to prostě jenom odkejvete? To je totiž nejbezpečnější. Další hity, za chvíli Jimmy Cliff a teď už jsou tu Sonic Alive.

0: Do tohohle počasí naprosto ideální Jimmy Cliff za námi na Hit Radio. Krásný pondělní večer, 8:45, teploty nepadají, tak doufám, že patříte mezi ty, co si to užívají, mají z toho radost, nabírají krásnou barvu, pijou dostatek vody, jo, prosím vás, hlavně vody, víme, protože třeba zrovna alkoholu bychom se měli úplně vyhnout, abychom se moc nepotili, no, ale taky bychom se měli vyhnout kafy a to zase mě by osobně třeba nikdo z postele nedostal. Těžký to je, tak si teď povinně pojďme dát všichni skleničku vody, jo, tak nějak jak vlažen akorát a k tomu další skvělý hity Belinda Carlisle, čekají nás taky OMD nebo Miroslav Žbirka.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.

Čo bolí, to prebolí. Miroslav Žbirka a Marta s námi na Hit Rádiu. Krásný pondělní večer všem, co jsou s námi. Důležitá věc. Velký výzkum potvrdil, že 85% věcí, kterých se bojíme, se ve skutečnosti nikdy nestanou. Jo, vlastně máme tendenci si to trošku přivolávat sami. Dobrý, asi jste si každý na něco takového vzpomněl. Dobrý vždycky je, jo, třeba chvilku si dát jako lehkou paniku na 5 minut a pak si říct, hele, možná nejdřív pauza a uvidíme. Ještě k tomu mám jeden skvělý tip, můžete tady ty stresy, starosti si pojmenovat, jo. Nechci teď urazit nikoho v rámci Česka, tak říkejme tomuhle problému třeba bred, jo. A vy v tu chvíli, když to na vás řeknete, brede teď ne. A najednou máte vlastně pocit, že si nastavujete nějaký hranice, jo? A jste schopný se tady bránit před nějakým stresem a mohlo by to fungovat. Zkuste, dejte vědět. Já vám k tomu dopřeju to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle už jsou Pet Shop Boys a New York City Boy.

Golden Brown, to jsou Stranglers, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Za chvíli 8:45, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek pondělí, přeju, ať vstanete zítra pravou nohou, i když opět do vedra. Slyšíme se spolu zase v 6 a za chvíli třeba tohle. Ano, Mariah Carey má i nevánoční songy. Dream Lover, k tomu Bon Jovi, taky Sugar Babes nebo Harold Fartenmeier.

0: Zajímaly tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez